Radio Čas. Radio Čas. Hity, které miluje.

Mette. Radio Jazz. Hity, které milujete.

0: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři, protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
1: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenejch, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
2: bojovat. Fakt bylo super, že jsme byli ve třech, protože že, tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
1: Třetí potom jako nemá názor.
2: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Čas.

get no stupor. Radio Chat.

Oriente. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

Hity, které milujete.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři. Protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
5: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenejch, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
6: bojovat. Fakt bylo super, že jsme byli ve třech, protože že tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
5: Třetí potom jako nemá názor.
6: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
7: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Tak, udělátka zapnutá a můžeme se těšit na víkend, hujá! Nebo něco nejde?
1: Nemůžeme, já tě neslyším.
0: Tak já počkám. Tu. Máš ji venku.
1: Já mám venku kábel.
0: Jo, jak se jmenuje? Aha, kábel. Máš ho venku. Tak, tak, co teď?
1: Já nevím, kam patří.
0: Tak vyskupu.
1: Počkej. Mám to. Kábel je vevnitř.
0: Nerad odcházím, když nemám k čemu.
1: Ještě. Aha, už jsem výborně, zpátky. Výborně. Jenom tady to malé antré bylo k tomu, že mi nefungovala sluchátka.
0: Máš občas, že jo, takové tajemné místo, protože občas jako je mikrofon úplně na jiném místě.
1: Ano.
0: Občas jsou sluchátka venku a tak dále.
1: Někdy mi někdo zhodíme figurky z vajíček s překvapením.
0: Cítíš občas jiné energie, když tam jako přijdeš jako sednout si ráno zase jako po předchozím dnu a podobně?
1: To ani ne, ale jsem vždycky zvědavá, co tady najdu.
0: Co to bude?
1: Protože no, to je úplně zajímavé. Tady na tom místě v podstatě by neměl nikdo moc být.
0: Tady nikdo být nemá.
1: Ale ne, to nemyslím tak, že...
0: Já třeba se přiznám, jako, že když se tady někdo staví a ty to nejsi, nebo o víkendu a podobně, tak vždycky jako tlačím právě lidi na to, jako na to místo, kde jsou většinou redaktoři. Takže...
1: No. Tak je to taková záhada mé židle.
0: Zamčeného pokoje, ano. Lenča Líšková.
1: Radim Sobislav Bednář.
0: Začíná páteční ráno s rádiem Čas a čerstvé info má pro vás Kristýnka Kubánková. Za 2 minuty bude 6.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte na Blansku, konkrétně u obce Šebrov Kateřina, kde se došetřuje dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější.

0: trvá. Evropská unie chce od srpna zpřísnit pravidla pro obaly. Nově mají být jednodušší a lépe recyklovatelné, aby se snížilo množství odpadu. Tuzemští potravináři i obchodníci ale tvrdí, že na změny nejsou připraveni a žádají odklad. Podle nich by nová pravidla mohla domácnostem zdražit nákupy až o 2000 korun ročně.
1: Morava aktuálně.
0: Města už se připravují na letní opravy školských zařízení. Rozsáhlá modernizace čeká základní školu ČSA v Bohumíně. Ta se během příštích dvou let podle mluvčí města Jany Končítkové doslova změní k nepoznání.
2: Náročným stavebním zásahům se musí přizpůsobit i závěr školního roku. Přes 400 žáků, kteří do zařízení dochází, obdrží vysvědčení už 19. června. Pro děti z prvního stupně bude následující týden v provozu školní družina, která jim zajistí dopolední i odpolední program i možnost obědu až do oficiálního konce školního roku.
0: Prostějov má novou cyklostezku. Ta spojuje část Čechovice a nedaleké Saloutky. Cyklisté tak už nemusí jezdit po úzké a frekventované silnici nebo polních cestách. V Prostějově nyní zhruba 40 kilometrů cyklostezek.
1: Rádio Čas Sport.
0: Fotbalová šance liga pokračuje dalšími zápasy. Už tuto sobotu se můžeme těšit na domácí zápas Baníku, který bude proti Zlínu od 17 hodin bojovat o udržení. Ve stejnou chvíli čeká tento boj také Slovácko, které na svém stadionu přivítá Mladou Boleslav. Dnes bude zataženo a jediněle oblačno, přidá se déšť, přehánky, místy dokonce bouřky a teploty se budou pohybovat od 12 do 15 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: No tak to probereme hned, nebo až za chvilku.
5: No tak jako přivítáme lidi a hned ten další vstup tomu můžeme věnovat. No,
4: tak my vás vítáme, krásné ráno.
5: Přesně, tak jo, tak a za chvilku vám řekneme, co chceme probrat. Jinak to si ještě pamatujeme, kuchařka tříledových mužů, Žofie, ale taky Sofie v kalendáři dnes 15. května. No a radními společníky jsou a budou velmi rádi Lenče Líšková.
4: A radím sobě Slabednář.
5: Tak máme 2 minuty po 6. Hity, které milujete, no a za chvíli možná hit budoucí. Dáme řeč.

0: Tak od Flashdance k dalším hitům na rádiu Čas. O muzice to je konec konců už 28. rok. No a já vzhůru, teda takhle, jedno jak jsem vzhůru, jako moc jsem toho nenaspal, ale dávalo to logiku, no.
1: A já jsem nadšená, že se toho mnoho nenaspal, protože je fakt, že já jsem loni hodně sledovala Eurovizi, ale v podstatě to bylo takové dlouhé a nějak mě to úplně neuspokojilo. Tak jsem ráda, že tento rok to děláš za mě. Takže jaké to bylo včera, protože bylo druhé semifinále.
0: Druhé semifinále všeobecně myslím, že na písničky tak nějak suma sumárum silnější. Jako, hele, tam to není o tom, oni prostě to losujou, že? Tak to není, že by nechávali jako lepší nakonec.
1: A bylo tam nějaké I'm a fire, you are a liar?
0: Míň než v prvním, samozřejmě, že jsem tam byli a náš Daniel Žižka, jsem si říkal, to je i takové jako dobré, protože z těch 15, kteří zpívali, byl pátý, jako pátý v pořadí, který zpíval, říkám, lidi si zvyknou, už se rozjedou a potom tak. A vždycky je důležité už taková ty teorie a podobně, aby před tebou byl někdo taky jako méně záživný.
1: Ano.
0: Jo. To myslím, že jo, že Lucembursko to splnilo.
1: Rádě právě potopil Lucembursko.
0: Ale pozor, ve dvou nebo ve třech písních a možná se o tom párkrát bavili, jsem poznal na moje regulární refrény slavných songů jakoby jo, z poslední doby. To až urazilo. No nicméně, byli jsme pátí, mám pustit kousek, to je ten závěr,
1: určitě,
0: přesně tak.
1: Určitě.
0: Byli jsme pátí tedy, jako, že se pokoušeli o postup do finále, jo?

0: reakce je vždycky důležitá, ta reakce je vždycky důležitá. Tam je bože můj, no.
1: Takže budeme báby na Pavlači, budeme to rozebírat, anebo pogratulujeme jenom?
0: Rozebereme to, že se poté po dlouhém hlasování diváků, což chápu, a spoustě výplní, a jsem šel spát teda.
1: No.
0: A mi to nedalo, tak já jsem se probudil na to vyhlašování, jestli teda půjdeme do finále nebo ne.
1: V kolik se vyhlašovalo?
0: No, kolem 14:12, nebo před 12 lehce a podobně.
1: Teda.
0: No a z těch 15 se vyhlašovalo 10, kteří postupují. Mm. Tak to šlo jeden za druhým, no a nakonec tam zbylo 6 políček, aha, které ukázali, no a tak nakonec teda jo.
1: Tak
0: takže
1: jo.
0: Úplně poslední, jako pořádně nás potrápili, on to teda kluk už zdával, to bylo vidět, tak potom bylo obzvlášť rád. A myslím, že tam potom objímal staršího pána, já nevím, jestli tam je kromě jiných, jako jestli tam není s tatínkem.
1: Jo, jo.
0: To jenom taková, no, ale moje teorie.
1: Krásné. No a jak se ti líbilo to jeho vystoupení?
0: Líbilo se mi moc, protože já si vždycky říkám, hlavně jednou uděláme tak nějak pocitově ostudu, ať je to takové, co? Jako kdo? jako párkrát jsme měli, no,
1: a tak
0: takové
1: zářezy
0: a podobně.
1: Párkrát to úplně nebylo, no.
0: Ale jako nikdy jsme nedělali úplně takové to, Ježíši Kriste, ale já nechápu, jak může postavit. Pozor, byla tam jedna, to byla jakoby prostě Kypr.
1: Kypr?
0: To není Kypr, to byla prostě Shakira.
1: Fakt?
0: Ještě jako trošku s méně záživnou písničkou, no to, ono to postoupilo.
1: No teda.
0: Jo, takže trošku, no teda. Jsem se
1: no zlobil, já teda musím říct, že já jsem to viděla to vystoupení Daniela Žižky, našeho reprezentanta, až dnes ráno a zaujalo mě, že vsadil fakt na ten hlas, protože vypadá, jak kdyby si odskočil někde jako od plotny. Nemá žádný zářivý kostým, je prostě v kalhotech v košili, no, je a jenom to, zpívá.
0: Je to prý nějaký cici-mici samozřejmě model, ono to tak jako asi nevypadá, protože vím, že v nějakém, jako, rozumíš mi, jako, že to je vlastně luxusní věc.
1: Já tam vím,
0: jako
1: ale nějaké, vypadá to jak nevyžehlená košila, no.
0: Vítej zpátky, Anko Líšková. Někdy se těším, že už bude víkend. Uvidíme se až pondělí ráno. Takže radši bys, aby měl ty dlouhé červené nechty, jo, ty třpětky.
1: Ne, právě že ne, právě že já to cením. Já to myslím velmi dobře a pozitivně, že vlastně vsadil jenom na ten hlas, kterým to prostě utáhne. A naopak, mně se to hodně líbilo, tady ten styl, který umenšuje jakoby tu show, ale uvětšuje to sdělení té písně.
0: Občas
1: takže
0: pro všechny ty různé plameny, kostýmy, tanečnice, úplně zapomeneš vnímat písničku,
1: tak,
0: jo, a soustředíš se třeba na to, no, na výkroj, no, v rozkroku a tak dál. Takže jakoby klobouček, krásná hra zrcadel a tak uvidíme, no, ale už teď jako říkám, myslím, že se o něm bude vědět, o klukovi.
1: Daniel Žižka, horké želízko v ohni Eurovision Song Contest, gratulujeme k postupu do finále, no a taky si myslím, že o něm ještě uslyšíme.
0: To je hezké, protože vím, co teď bude. Víš, jak mi tak optimisticky a víš, jak začínají Mirai a Easy.
1: Ne.
0: No, my nám štafetu, tak mi hudá, ať se být vá.

0: Pohodové ráno, s vámi Rádio Čas, hity, které milujete, 6 hodin 13 minut k tomu a já mám pocit, že v naší Eurovision Star Contest teď bude excelovat Milan Gelnár.
1: Přesně tak, jenom připomínáme, dobře se soustřeďte, protože, nechci říct, nebudeme to víckrát opakovat, ale dneska Milan jenom dvakrát, protože po 8 máme hosty a tím tam nebudeme prostě pouštět Milana, jo? To se omlouvám.
0: Ale mohli bychom někdy. To jsme ještě neudělali, abychom hostům pustili Milana.
1: Takže, pane doktore, kolik u vás rodí žen, no takže pátek bude, podobně ne, tak to ne, no nicméně 15. májový den, Milane, co tam vidíš?
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pátek bude dnem poměrně náročným. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty solárně vítané, tak i ty opačné. Navíc se tak můžeme mnoha sporů i destrukčních událostí. Mnoho z toho pak bude mít karmický charakter, tedy kořeny v dávné minulosti. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnářů by se dnes mělo držet štěstí. Blíženci budou velmi hraví, veselí a tvořiví a váhy mohou zažívat větší přízeň opačného pohlaví. Štírům by měla skvěle fungovat intuice. Hradci mohou častěji řešit nějaké porušování dohod a ryby se mohou těšit na zajímavé milostné příležitosti. Kozorozi by měli promýšlet nové výdělečné aktivity. Býci mohou promarnit nějakou profesní příležitost a pany se budou nacházet pod větším tlakem. Lvi mají naději na zamilovanost či věci s ní spojené. Berani budou velmi soutěživí a střelcům by měli přát hvězdy ve hrách a v zábavných aktivitách. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: Máme toho na srdci hodně a máme na to de facto jenom 2 hodiny, protože po 8 hodiny máme hosta, tak nevím, co teď vypíchnout. Za chvíli možná, jenom ať jste na to připraveni, vás pošleme za dobrým skutkem. Tak jenom prostě, že to bude za chvíli, ať dobře posloucháte, zvlášť pokud máte blízko do Ostravy, jo? Do ostravského shopping parku, protože tam jde o důležitou věc, jako to bez debat. No
1: a ještě předtím, co?
0: Pojďme říct jenom, o čem je dneska řeč, ať taky jako stihneme něco probrat. Facebook, Rádia Čas, stejně tak WhatsApp, dneska můžete využít k čemu, Leni?
1: No, abyste nám dali vědět, jestli jste zdědili po rodičích nějaký povahový rys.
0: Jo, teď se neptáme na to, jako si máte nos po mamince, ale opravdu jako část té povahy a podobně.
1: Na co ty, Ráďo?
0: Už jste to ale probírali, že?
1: Já mám pocit, že jo.
0: Někdy jakoby plus minus před rokem. Já bych nad tím musel uvažovat. Ne, už jsme se o tom bavili. Ne extrémně, nic extrémního, ale myslím, že jako táta dlouho sbírám, jo?
1: Jo.
0: A potom řach.
1: Buchneš.
0: To řach bylo, myslím, jakože, ale opravdu to výrazné řach jenom 3x v životě zatím.
1: Jo.
0: Ale to potom, to je potom něco, no.
1: Jo.
0: Ale myslím, že to lvi, to je jedna z mála lví věcí, jako která je taková typická, no, jakože to trvá. Lení? Počkej.
1: Než si dám vzít zápisník.
0: Papír na poznámky. Jsem vzal takový ubohý papírek a přitom bych potřeboval blok. Tak
1: no, čím jsem starší, tím víc se to projevuje. Já nevím, jestli to máte stejně, přátelé, vy, kdo nás posloucháte na Rádiu Čas, ale dřív jsem byla v takové té revoltě, že nechci být jako mý rodiče, že? No a teď si uvědomuju, že krev není voda a že ty zvyky a návyky a přemýšlení a podobně, tak se to projevuje v čím dál starším věku. A je to teda masakr, no. Dokonce i můj Marťa, když něco řešíme, tak říká, aha, takže už tady máme zase pana Líšku.
0: Počkej, a takže když spíš právě cestou táty, než mámy?
1: Jo. Tak jako jak kdy, tak samozřejmě, že jsem mix, ale v těch nějakých jako povahových rysech jsem asi víc taťka.
0: No, tak už jsme trošku naznačili, nevím, co Facebookový, jako jestli, jo, jsou tady nějaké komentáře a vy WhatsAppový klasicky, buď to můžete napsat, anebo namluvit audio, 776612800, takže kdo vítězí, Leni, jako jestli tátové nebo mámy, jestli mi rozumíš.
1: No, to nevím, na
0: mám přečíst
1: nějakou? No, přečti.
0: Byli jsme vychovaní, abychom zdravili, poděkovali, nebyli lakomí a pomoc, když je třeba, taky se nebát říct, co mě trápí. Ne, Jani, to nás nezajímá. Nás zajímá, jako který povahový rys máte po mamince, po tatínkovi, ne, co vás naučili. Ne.
1: No
0: konečně tady Markéta, ukecanost, jo, něco takového, nebo druhá Markéta, citlivost a někdy trošku puntičkář v některých věcech. Tak
1: no a Pavla říká, že se neumí zbavovat dlouho nepoužívaných věcí. A Zuzka má tvrdohlavost.
0: Jo, tak už vidím, no, protože někteří jako, co nás rodiče naučili, to si zase necháme na jindy a podobně.
1: Takže pište a nebo nahrávejte hlasovky na 776612800.
0: 621, hezký nový den.
2: Dobré ráno, Moravo.

0: Po vlnách Rádia Čas, jak jen to jde, se snažíme posílat pohodu a občas, když to můžeme zprostředkovat, tak to děláme rádi. Posíláme jako výzvu k pomoci, k tomu dobrému skutku, který může zahřát, nejenom jak to obvykle děláme v čase vánočním, ale kdykoliv. Třeba i dneska už jsme vás nasměřovali, a to je nejpodstatnější, do Avion Shopping Parku v Ostravě, konkrétně místní infostánek. Je to místo podstatné.
1: Protože dneska tam probíhá nábor do registru dárců kostní dřeně, který by rádi věnovali nejnemocnému hasiči Pavlovi Tesárkovi, tátovi ročního syna, který teď bojuje s časem. A vy můžete pomoct, můžete se tam stavit do Avion Shopping Parku, jak říkal Ráďa, dneska od 10 do 18 hodin.
0: Myslím, že víc najdete třeba i na kostnidřeň.cz. Slyšel jsem, včera mi říkala naše kolegyně, že prý snad už měl dárce a ten to nakonec nějak odvolal, nebo to nevyšlo, takže se hledá. Dokonce se tam zmiňuje, jakože mluvíme teď o řádu týdnu nebo měsíců, kdy potřebuje opravdu pomoc. Jinak nevěděl jsem, to rád říkám, protože já už jsem holdskola ven. Ideál, aby vám bylo do 35 let, 18 až 35 let, trošku, abyste měli štaturu, takže nad 50 kg, dobré zdraví, žádné léky, ale nepočítá se antikoncepce a nepočítá se dokonce ani teď sezónní alergie. Jo?
1: To
0: když berete, tak jako můžete přijít.
1: Jinak ta registrace je velmi jednoduchá, zabere asi tak 10 minut, obsahuje stěr z úst a vyplníte krátký dotazník. A to je všechno. Takže Avion Shopping Park Ostrava dneska mezi 10. a 18. hodinou a přijďte pomoct dobré věci.
0: Děkujeme za to.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.

ČSC. Když něco, tak Allegro. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
1: Za 6:30 slyšeli jste, tak jenom připomínáme, no už se to blíží, 21.11. slavíme narozeniny s vámi, samozřejmě spousta božských hostů, včetně Europe. Kdybychom o každém měli říct nějakou zajímavost, nebo co si kde slyšela, tak jako dáme to dokupy?
2: It's a final countdown.
1: No, dobře.
2: To budu dělat až do listopadu.
1: Ano, ano, jsem vždycky jako takové, dělám tohleto vždycky, jako, tak jako svírám prsty. No tak zjistili jsme třeba, že Joey Tempest, frontman od Europe, tak je to vlastně jeho umělecké jméno, protože se jmenuje velmi, velmi seversky, že jo?
2: Ano, ale to už si nepamatuju jak.
1: To ne, jenom prostě perlička, ano, no, další, ano. Co bychom řekli o Leny?
2: Já jsem se třeba dověděla o Leny, že jejím partnerem je Marpo.
1: Já znám její maminku.
2: Já jsem to dlouho nevěděla. A ty znáš její maminku?
1: Ano, přesně, tak víš, kde je její maminka?
2: Tak Lenka Filipová.
1: Jo, dobrý, fajn, no, pohodě, já vím, no tak jako.
2: A jak se znáte? Chodíte na kávu pravidelně, nebo?
1: Já znám z gramodesky její maminku. Dobře, tak Marpo, tam bohužel.
2: Tam jsme úplně mimo.
1: No tak jako, že víš, kde je její partner?
2: No.
1: Ka? Leny. Jakože
2: jo.
1: Jeho, její.
2: Tak to víme taky, takže to je skvělá.
1: No tak doufám, že tohle to neberete jako pozvání na megakoncert, protože zatím bych nešel.
2: Já bych jenom chtěla říct, že náš šéf už je zpátky.
1: Já jenom připomínám Olympic, třeba Petr Janda, už jsme to říkali několikrát, ročník 42, takže letos 84 a naživo pořád něco neuvěřitelného.
2: A já jsem ho právě viděla nedávno naživo na koncertě Jana Smikmátora a byl geniální, takže to tam zboří tu halu Olympice.
1: A teď trošku povrchně musím říct, že David Koller, který už u nás byl před pár lety, tak mám pocit, že jeden z těch chlapíků, protože my muži ve vyšším věku, buď to vyzrajem, anebo se roztečím a měníme se v ženy.
2: A nebo zblbnete.
1: Tak David, to většinou 40 až 50.
2: Jo, to je pravda.
1: Má David za sebou. V každém, ne to zblbnutí, ale jakoby tu věkovou hranici, pro boha. Tak já jenom, že David zraje teda výborně a na život rád, když do toho jakoby vypálí.
2: Mimochodem je to člověk, se kterým bych šel na kafe.
1: Jo?
2: Tam by mě zajímal, no.
1: Vy jste si rozuměli asi v některých věcech.
2: Možná jo, a teda musím říct, že pro mě velká nostalgie, protože ještě za dob Lucie mě bolely záda, jak jsem stála fronty na koncerty, takže...
1: Jo, takhle.
2: Co jsi smyslel?
1: Tak z neustálého ležení.
2: A teď jsem byla puberťák a on už hrál.
1: Jo, jak ty
2: Lucii.
1: Tomu říkáš, že ty jsi ten nevinný jednorožec nebo něco vždycky?
2: V mém světě růžových jednorožců.
1: Ano, ano.
2: Já takové myšlenky nemám v mém světě růžových jednorožců.
1: Takže prostě vás...
2: Ale teď nevím, jestli na ten koncert někdo bude chtít přijít.
1: Ano,
2: po tomhle antre.
1: To byla takzvaná rubrika odrazujeme. Ne, to nejpodstatnější, že tím žijeme a prostě těšíme se na všechny live, protože myslím, že jsme vychytali lidi, kteří právě naživo sní de facto stejně jako z desek a z rádií. No.
2: Přesně tak, takže časradio.cz, běžte se podívat na lístky, nejlépe si je kupte, protože ještě stále máte možnost si vybírat a vybrat si ta nejlepší místa v hale.
1: Takže tak, před minutou bylo 6:30, hezký nový den.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: time. Teď nevím, jestli to správně přečtu, jo, tak řeknu...
1: Myslím, že ne.
0: Já si taky myslím, že ne.
1: Já mám legraci, já nevím, o čem mluvíš, takže Glenča, radím Rádio Čas, krásné ráno. No tak co chceš přečíst?
0: Já s tebou souhlasím. Chtěla jsem se tě zeptat, jestli víš, co označuje název Audemars Piguet nebo Peugeot?
1: Audemars. Ani jsem to Piguet. Neslyšel, ani jakoby, a psáno je to jak teda?
0: Audemars Piguet.
1: Počkej.
0: A já nevím, jestli čte to druhé.
1: Ne, a to druhé není, nebo podobně se řekne anglicky nějak jako holub, není to třeba nějaký druh zvířete? Ne, to je blbost, že?
0: Ne.
1: Pignon, ne, že je holub tak nějak anglicky a podobně, ne, takže ne.
0: Ale jako nedívím se, že to nevíš, protože...
1: Děkuju.
0: Kdybys to věděl, tak bych se začala zajímat o to, co děláš mimo rádio. Protože jsou to hodinky, je to název hodinek, nebo značka hodinek, které běžně stojí stovky tisíc až milion korun.
1: A teď jsou v akci za kolik?
0: Ale to je pravda. Oni teďka vydávají nějaký model, který stojí zlomek ceny zhruba 8 tisíc korun.
1: Což někteří známe jako už pár lidí, kteří jako do toho jdou,
0: No ale mě by zajímalo, jo, protože já když jsem si přečetla a představila hodinky za milion korun, tak by mě zajímalo, jestli by si spořídil hodinky za tolik peněz.
1: U mě nehrozí, ale pár lidí znám.
0: Jo.
1: Kdysi dávno jsme měli kolegu, ale to je možná jako fakt už 15 a více let, který jako, já nevím, se byl víkendový, ale byl to jenom to, raz za čas měl jiné vášně a koníčky a jeden z nich bylo sbírání luxusních hodinek. Jo.
0: Jo.
1: Takže to bylo jedno a mám taky kamaráda, myslím, že to do milionu nejde, ale který se taky párkrát odměnil něčím takovým, tak samozřejmě vždycky on tak jako, mi to tady dává vždycky jak nešikovně najevo, jo, tak já to musím jako zajít, co máš, to máš a podobně. A když mi říká ty částky, jako já to nechápu, ale já se přiznám, já se moc omlouvám všem, jo, ale já to nechápu ani u aut, protože stálo 2 miliony ten bourák. A já říkám, a co to umí, kromě toho, že to jako doveze z bodu A do bodu B, já nevím, jakoby udělá mi to mužskou sexuální masáž, ne, to ne, to si vůl a podobně. Jo, takže tak, no.
0: Jo, no je fakt, že, ale zase taky znám lidi, kteří to mají rádi,
1: jo.
0: Ale pamatuju si situaci, kdy v podstatě mi jeden mladý muž ukazoval takové hodinky, ale on z nich měl fakt upřímnou radost a říkal mi, co to všechno umí, no, jenom jako ty kolečka, jak tam jsou.
1: Udělala s pana Líšku?
0: Ne, to jsem neudělala, protože to byl tak trošku pracovní vztah. Takže mi ukazoval a říkal, no a že to, a jak to jako všechno je, a že to byla úplně skvělá cena, protože je koupil jenom za 250 tisíc, ale že má takových asi patery, že je má. A já to chápu, protože ono to i nese hodnotu, můžeš to potom lépe prodat, jako investice.
1: Někde je to sbírková vlastně záležitost, no.
0: Jo, ale on mi to tak říkal a já úplně, ale nic, já jsem to vůbec nechápala, no.
1: Když teda bychom jako řekli, že na to máme, já teda na to nemám ani na, to,
0: ne.
1: na ty hodinky v akci, jo. V každém případě vizuálně, jestli tam je obrázek, jako šla bys do nich nebo ne? Nebo jsou to hodinky?
0: No, nevím, jestli ten vizuál je přímo k tomu, ale nešla bych do nich, jsou takové barevné.
1: Počkej, a možná, že to, tak ty říkáš Audemars, to si pamatuju. Aha. Jo, a hned mi to naskočilo.
0: Piguet.
1: Swatch, hop, asi obrázky musím dát, že?
0: No.
1: No.
0: A máš tam ty bílé plastáky, nebo máš něco jiného tam?
1: Já tady mám dokonce možná ty, které stojí 1 900 000.
0: No,
1: dívej se, jak vypadají hodinky, které stojí 1 900 000.
0: Počkej, kde
1: to
0: jsou?
1: Tady. Tohle. Kdy to jsou hodinky, co má můj táta.
0: Já přesně, to se podobně prodávalo ještě v tom, v Tuzexu, ne?
1: No, něco takového, ten styl, jo?
0: No.
1: Teď celé den musím zeptat, jestli táta neprodal náš byt, jo?

0: Dobré ráno, Moravo, Lenča, Radim, Rádio Čas a dneska ve stopách rodičů doslova do písmene se vás ptáme, jestli jste zdědili po rodičích nějaký povahový rys, nějakou vlastnost, která je prostě pro mámu nebo tátu typická. První vlaštovky na WhatsAppu, ale na Facebooku
1: taky
0: už
1: na
0: to běží.
1: Facebooku. Hanča napsala, že jsem cítě a jsem schopná se rozbrečet i u vánoční reklamy, ale naopak se i rozbrečím, když se rozčílím a to je velký problém. Třeba při řešení nějakého problému na úřadě, to není úplně nejlepší varianta. Hani, já bych vás chtěla uklidnit. Já pláču taky a na úřadě taky.
0: Já pláču pořád.
1: Taky pláču pořád.
0: Eva píše, ahoj Smíškové, po tatínkovi si myslím, že mám smysl pro humor a to, že peníze patří do oběhu a po mamince umím být nafrněná. To tomu říkám jakoby opravdu upřímnost. Ještě jedna za chlapy, Libor. Mě rodiče nenaučili do života vůbec nic, sami se sebou měli problémy a já jsem to odnesl tak, že mi nakonec ne, dětský domov naučil všechno správně a slušně, tak to ceníme. Díky bohu já a moje žena jsme příkladní rodiče pro našeho syna, který se má parádně.
1: Krásné.
0: To je hezky řečeno. Díky za otevřenost, Libora.
1: Ta citlivost tady je vícekrát na Facebooku. Vlaďka píše, ano, hlavně to, že jsem docela velká citlivka a hned se rozbrečím, to mám po mamince a pak jsem někdy dost tvrdohlavá a jdu si za svým jako beran a to mám po tatínkovi.
0: No, kdybyste se náhodou chtěli spíš jako rozesmát nebo tak nějak udělat si dobře, protože někdo špatně reaguje i na počasí venku, tak jenom připomínáme sociální sítě Facebook, Instagram, taky nové video za nás dva. Hezky z ordinace svlékněte se, taková ta klasika a podobně. Kdy jste naposledy svlíkala, ale regulárně svlíkala v ordinaci? Nebo jako někde u doktora?
1: To už je dlouho.
0: Vnímáš to? Jakoby to narušení té osobní zóny nebo u doktora moc ne?
1: Já nechodím k doktorům.
0: Lení?
1: No.
0: Ale počkej,
1: jenom k zubaři. A tam po mně nikdo se vyslíkat jako nechce.
0: Než to zaklepu, já to radši zaklepu, než to řeknu, já ti rozumím. Ne, ale pozor, to teď vyznělo divně, jakože kriticky. Já mám teda syndrom bílého pláště, myslím, že to máš.
1: No. Já taky,
0: Jenom abyste nemysleli, že tady budeme feflat, protože po 8 hodině tady máme odborníky na slovo vzaté a to jsou velcí srdcaři. No hele, tam bych stejně nemohl. Já rodit nebudu.

Radim a Lenka. Radim a Lenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Koukám se letem světem, ale hlavně našimi poznámkami, co musíme takzvaně odbavit, nebo spíš co dobrovolně chceme poslat dál. Tak kromě dnešního ranního videa, kdybyste se chtěli pobavit před víkendem za Lenču a Ráďu, Facebook, Instagram, Rádia Čas, tak jenom připomenutí, že to, co tvoříme, ať už jsme v jakékoliv fázi svého dne a týdne, tak občas vidíte i na kamerách. Takže TV Relax každé ráno, ranní káva s Rádiem Čas, případně myslím, že i víkendové a taky dopolední opáčko, ale Relax toho má zase mnohem víc, jednu třešničku na dortu.
1: Tak ano, jo. Protože už tuto středu odpálila televize Relax videopodcasty s předním českým odborníkem na léčbu obezity s panem doktorem Evženem Machytkou.
0: Za prvé vůbec to nepotřebuješ, za druhé co?
1: Já si to nemyslím.
0: Proč to říkáš takhle? Proč
1: jsem
0: řekla, já si to nemyslím, to nějak souvisí jako se zuby?
1: Já jsem šlapala jazyk.
0: Ne, ale jako kdybyste se potkali osobně, kdybyste tady stavila třeba příští týden 19. Protože po 12. myslím, že proběhne i studiem Rádia Čas, na co by se ho zeptala?
1: Jak je možný, že cvičím, jim v pohodě, jíbu se a nic se neděje?
0: Takhle, když máš ten pocit, tak já ti to řeknu. Něco jim trošku od Evy a něco tak mám jako nazdíleno tak jako od svých kamarádek a podobně. Dokonce i od sestřenky, já to přiznám se, protože ona o tom mluví otevřeně.
1: No.
0: Žena, příroda a určitý věk, který není vysoký, ale prostě určitý věk. Sestřenka je v podobném věku jako ty a řeší stejnou věc.
1: Je to hrůza. Je to hrůza. To říkala už moje maminka, že stáří je jenom pro odvážné. A já se cítím dobře, ale tohle prostě je takový problém, který neustále řeším. A já bych doufala, že pan doktor mi třeba nějakým způsobem poradí. Protože to prostě přece musí jít dolů.
0: Řekne ti to, co bednář.
1: Věk.
0: Podobně. Protože on ti hlavně řekne, že jsi v kondici a že jako jsi zdravého těla. Ne mysli, ale těla jo. Co je? Prosím tě, je z polívku. Tak jenom prostě pozvání a dobrou chuť k snídaní.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Pryč DPH! Pryč DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Kdybyste se chtěli podělit, naši milí, před víkendem, jestli jste zdědili po rodičích nějakou zajímavou vlastnost, povahový rys, tak využijte jak WhatsApp Rádia Čas 776612800?
1: Tak taky Facebook.
0: Přesně tak.
1: Mě teda tvoje odpověď trošičku jako neuspokojila. Já si myslím, že tam bude ještě něco víc.
0: Ne, já nad tím přemýšlím a nejsem vůbec jakoby falešný, protože máma je extrémně, ona je srdcař v tom slova smyslu, že je upřímná, opravdu řekne, co si myslí. Ale nevím to, jestli mám po tátovi tímhletím, protože Vence je blíženec a neříká, co si myslí. Většinou to řekne někomu bokem a podobně. To tak nemám, ale třeba kdyby spousta lidí věděla, co si opravdu myslím, tak už ty vztahy třeba i na pracovišti jsou jinačí, to řeknu. Ale není to blíženecké, není to jako má táta, já to neříkám za bokem.
1: To by křuplo za krkem.
0: Mi to křupe teď strašně moc posílně.
1: Ty jo, to bylo pořádné křupnutí.
0: Máma jinak... No, uvažuji, jako jestli to by ségra mohla posoudit. Já mám pocit, že jsme jako každý trošku jiní i ségra. Jakože že ty esence rodičů tam moc nejsou.
1: Ne, ale tak to je pravda, že sourozenci jsou někdy úplně z jiného těsta. Třeba můj Marťa má bratra a oni si nejsou vůbec podobní. A já bych vůbec neřekla, že oni vyrůstali ve stejné rodině.
0: Jedna věc, kterou říká máma, tak většinou jako s nadsázkou, že táta prý dělával podobné jakoby v uvozovkách jako legrácky nebo takové, on teď lže, to už je něco jiného, ale takové to, když lžeš, abys pobavil, což občas jako dělám, tak to možná jako, ale... Ale ta esence, jak jsi říkala, není to tam úplně.
1: Jo? No tak a co vy? Jakou vlastnost jste zdědili po rodičích? 776612800 WhatsApp nebo taky Facebook? No a teď už aktuální zprávy Kristýnka Kubánková.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Skonto na
7: byte. Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte na Blansku, konkrétně u obce Šebrov Kateřina, kde se došetřuje dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější.

0: směna by měla platit od července příštího roku.
1: Morava aktuálně.
0: Ostravská Grossmanova vila je kompletní. Aktuálně byl renovován mobiliář. Spousta věcí tak byla podle fotografií znovu vyrobena a některé kusy nábytku byly doplněny i navíc. Více nám už k tomu řekl náměstek primátora Přetislav Rieger.
2: Dneska po dvou letech provozu můžeme konstatovat, že vila ožila. Stala se miláčkem Ostravanů i návštěvníků Ostravy. Probíhají tady komentované prohlídky. Už jsme tady měli první svatby a samozřejmě jsou také koncerty. Co se týče dovýbavení vily, tak to umožnilo to, že se ještě může to spektrum těch služeb, které ve vile budou, rozšířit.

0: menších obcích, kde jsou lidé často závislí na místním zásobování. Nejvíce podpořených prodejen je na Kroměřížsku.
1: Rádio Čas, sport.
0: Už dnes začíná další mistrovství.

0: na rádiu Čas.
1: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: které milujete. Rádio Čas s vámi, hity, které milujete, krásné ráno i 3 minuty po 7 hodině raní a Ráďa se usmívá takovým zvláštním způsobem.
1: Usmívám, možná jsi to viděla, možná ne, v každém případě máme stejný zdroj informací a někdy si říkám, že zajímavější než článek jsou samotné komentáře. V rámci takových těch bizárků, na které jsme narazili, koukám na takovou, nevím, jestli jsi to viděla, tuhletu kostičku.
0: Ano.
1: Tak ta je složená, prostě pán si jakoby handmade vyrobil kostičku ze zbytků kůže, tak které po sobě nacházíte, teda nevím jako z čeho to odpadávalo a podobně, ale občas tak jako odstrhneme a podobně, někdo to vyhodí do koše a pán to pojil alkoholem a tvořil si z toho v průběhu let kostičku, jo, která vypadá trošku jako vyschlá guma. Tak dobře, perlička, ale mi se nejvíc líbil komentář od Jirky, který napsal, já takhle sbírám ušní mas a už jsem to prodal jako 12 sklenic medu. No ne, ale tak jakoby...
0: Já když jsem ten článek četla, přečti jenom ten nápis
1: muž
0: na té fotce.
1: Muž 6 let sbíral svou odumřelou kůži a vytvořil z ní kostku.
0: Já když jsem to četla, včera večer ještě, četla jsem to i mému Marťovi, tak poté, co jsem přečetla ten nápis, tak bylo chvilku ticho a jakože, cože, proč? Jako napadlo by tě to?
1: Jsi se takový strašně nevinný, ale ty neděláš žádná tělesná zvěrstva a podobně?
0: Jako jaká tělesná
1: zvěrstva? Já dělám minimálně jako 2 nebo 3 věci, které se třeba lidem eklují akorát, nebo mohli by se eklovat, kdyby věděli, že je dělám.
0: A co to třeba je?
1: No to nemůžu říct, ne, vůbec, ne, to ani ne takové, Ráďo, ty už to nakous, ne, to fakt nemůžu říct, jako ať se ještě lidi váží. Hele, mi stačí, a to řeknu, to se netýká těch hlavních tří, ale mi stačí, občas, já nevím, jestli to máš tak. Víme, že prděd je zdravé, víme to.
0: Ano.
1: Ano, je to zdravé.
0: Jinak si vyvalíš bok.
1: Ano, přesně, no, ten mám vyvolaný teď hodně. V každém případě venku to je úplně bezpečné a já to opravdu nechápu, ale já se venku vždycky otočím. Já se otočím a nikde nikdo není. A pak si jdu, poslouchám tu svou muziku a do toho jakoby do rytmu a podobně. A vždycky je najednou za mnou metr někdo. A to divadlo, co já musím zahrát, já většinou začnu oklepávat jakoby boty, jo, protože předtím jsem dělal... podobně, takže to, ale kde se ty lidi zjeví? A já chápu, že já předtím udělám tohleto.
0: Ale to je super, že to děláš do rytmu. Mimochodem, já jsem byla teďka jenom, když jsme teda u tohohle tématu, dobré ráno, dobrou chuť ke snídaní.
1: Papejte.
0: Tak jsem byla na Hot Józe ve středu.
1: No.
0: No a paní to tam uteklo.
1: Ne, tam se to stane.
0: Tam se to stává.
1: Víš, komu se to stalo u nás v tělocviku?
0: Ale to bylo roztomilé. A nejroztomilejší, víš, co na tom bylo? Jak všichni dělali, že to jako neslyšeli.
1: Jo, vy jste byli košer, jo? Vy jste byli jako dámy z 19. století.
0: My jsme byli jemné k dámě, které se to stalo.
1: Jste byli viktoriánské dámy.
0: Ano.
1: Víš, komu se to stalo na střední v tělocviku?
0: Komu?
1: Mám pocit, že to byly právě nějaké schyby na žíněnce. Poldovi, který tu byl jako ten vzácný host. To nezapomenu a podobně. Tak jo, tak no, tak pohodové ráno.
0: Tak asi tak, no.
1: A voňavé ráno s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas.
2: This is not the time or the place for broken-hearted.

0: Prostřednictvím Rádia Čas posíláme úsměvy na všechny strany a doufáme a věříme tomu, že i budoucí úsměv, protože příběh, který jsme zmiňovali, vlastně už zmiňujeme posledních pár hodin na Rádio Čas, pořád ještě šanci na happy end má, asi tak.
1: I když teda ten průběh není úplně šťastný.
0: To je zhodnost filmování, no.
1: Já si myslím, Pavel Tesárek a právě teď bojuje o život, má před sebou několik měsíců podle prognózy lékařů, potřebuje transplantaci kostní dřeně. Co se stalo? Našel se dárce, vypadalo to na happy end, ale bohužel Pavel o dárce přišel, to znamená, že teď se hraje o čas a hledá se vhodný dárce.
0: Jsi říkala tu zajímavou statistiku, ona teda jako je spíš smutná a proto, že i kdyby se vás minimálně stovka sešla, tak už ta šance je.
1: Ano, protože dárcem právě může být až každý stý. Ono, je tam hodně věcí, co musí zaklapnout, abyste si v podstatě sedli.
0: Jako ten puclík, nemocným, no.
1: Jako ten puclík. A, takže je to taková loterie a je opravdu potřeba hodně lidí, aby se zjistilo, jestli někdo z nich může zachránit život.
0: Takže pokud i vám od 18 do 35, pokud jste víceméně zdraví, nepočítá se antikoncepce, tu můžete brát, nebo třeba léky na alergii. Máte nad 50 kg, stavte se dneska, vlastně už dopoledne od 10. a potom až do 18. hodiny do Avion Shopping Parku Ostrava k místnímu infostánku. Krátce s vámi popovídají, stěr z úst ještě provedou a to je všechno, co po vás v danou chvíli budou chtít.
1: Ta registrace do registru dárců kostní dřeně je opravdu velmi rychlá, zabere asi tak 10 minut a když by to zaklaplo, tak můžete zachránit lidský život. Já jenom připomenu, že dneska ten registr v Avion Shopping Parku probíhá mezi 10. a 18. hodinou odpolední nebo večerní a prioritně se tedy hledá dárce pro pana Pavla Tesárka. Každopádně už v tom registru budete a možná se zadaří a ještě někomu tady po republice můžete změnit život.
0: Mimochodem Pavel je hasič, takže by potom teoreticky a doufám, že i prakticky mohlo pomáhat dál a dál, ono je to poslání. Další inspirace taky na kostnidřen.cz a děkujeme, že tam jste a pomáháte.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Bude 7:15 ráno s Lenčou a Radimem na Rádio Čas, tak ještě jedna vlaštovka k dnešnímu tématu. Dneska se vás ptáme.
1: Jakou vlastnost jste zdědili po rodičích? Jestli tam něco je nějaký povahový rys?
0: A je to audio vlaštovka, tak uvidíme, co na to Eva.
2: Ahoj, tak já žádnou vlastnost asi nezdědila po rodičích. Jako vím, že jsem určitě jejich, to vím 100%, ale co se týká vlastnosti, vůbec se nevidím ani v jednom. Ale je pravda, že bracha a sestra úplně mi přijde, jak kdyby to byli celý oni. Ahoj.
1: No, já si myslím, že člověk sám u sebe to nevidí.
0: Mm-hmm. Ale ty říkáš, že jo, u sebe.
1: No, ale docházelo mi to také až později. Mm-hmm. No, že myslím, i třeba Marta mě upozornil, víš?
0: Mm-hmm. Jo, rozumím.
1: No, jinak to já jsem měla pocit, že si jedu vlastní lajnu.
0: Mm-hmm. Ne, no.
1: Ani náhodou.
0: Z toho, co jsem slyšel o tatínkovi, tak ne.
1: Ano.
0: asi takhle. Dobře, je 7:15, nový den si žádá čerstvé horoskopy. Dobře poslouchejte, po 8 hodině máme hosta, takže Milan si dává už pauzu potom, jo? Takže se běhněte se všichni, můžem? Fajn.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
4: Pátek bude dnem poměrně náročným. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty sola nevítané, tak i ty opačné. Navíc se tak můžeme mnoha sporů i destrukčních událostí. Mnoho z toho pak bude mít karmický charakter, tedy kořeny v dávné minulosti. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnářů by se dnes mělo držet štěstí. Blíženci budou velmi hraví, veselí a tvořiví a váhy mohou zažívat větší přízeň opačného pohlaví. Štírům by měla skvěle fungovat intuice. Hradci mohou častěji řešit nějaké porušování dohod a ryby se mohou těšit na zajímavé milostné příležitosti. Kozorozi by měli promýšlet nové výdělečné aktivity. Býci mohou promarnit nějakou profesní příležitost a pany se budou nacházet pod větším tlakem. Lvi mají naději na zamilovanost či věci s ní spojené. Berani budou velmi soutěživí a střelcům by měli přát hvězdy ve hrách a v zábavných aktivitách. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: nás tří.
1: Jeden za druhým hity, které milujete i v páteční den, takže 15. Pozdravy za tým Rádia Čas i Žofím a taky Sofinkám k dnešnímu svátku.
2: No a teď se podíváme tady k nám vlastně za Humna do Ostravy, do Klimkovic. Tam se stal velmi závažný případ, dobrodružný, a došlo tam k napadení.
1: Povídej, přeháněj.
2: Neslyšel jsi?
1: Koho, čeho, co, kým, jak to dopadlo? Takhle svítí ti oči. Myslím, že to dopadlo dobře nebo usměvně. Co?
2: Dobře. Tak ten tím útočníkem, který útočil v Klimkovicích, tak byl bobr, který si nárokoval právo na užívání soukromého rybníku na okraji města.
1: Ale to nebyl ten, který měl tu vsteklinu.
2: To nevím.
1: To teď běželo nějaké virální video někde a já jsem jako myslel, že to bude vtipné, moc vtipné to nebylo, protože ten bobr pořád jako běžel na toho člověka. No. Něco jako kočka, když jako jde na
2: toho. Ano, ano, ano. Tak jeho oběťmi byly pes a mladá dívka. Ti přivolali samozřejmě hasiče a policii. No a ti se snažili bobra odchytit. Ale milý bobr to tam trošku znal v tom rybníku, je moje asi jedno, že to je soukromý rybník, on si zřejmě myslí, že to je bobrův soukromý rybník, takže uplaval a zmizel. No, každopádně, prosím vás, hasiči a policisté opravdu upozorňují, že v tom rybníku v Klimkovicích, tak dávat pozor, ten odchyt bude nadále i pokračovat.
1: Mimochodem, protože teď jsem uvažoval, ta zajímavost, to, co jsem viděl to video, to opravdu je, akorát kdyby ti seřadili pět těch jako typických tvorů, dokážeš rozeznat, protože já si pletu všechny ty bobry, nutrie, víš, co je to, co tomu podobné a podobně, takže jsem právě ti říkal, Bůh ví, co to s tou vsteklinou tenkrát napadlo.
2: Nedokážu.
1: Vidru.
2: Ano, ano. Nedokážu, dokonce v Praze je... jak se jmenuje ten ostrov?
1: Tam, ano, z Štvanice.
2: Štvanice.
1: No
2: tak turisté mu říkají Beaver Island, jako bobří ostrov, ale to nejsou bobři, co tam
1: ne,
2: jsou.
1: Ne, já vím,
2: tam
1: že tam je něco, co je ta vodní krysa, ano, si říká, nutrie. Takhle nutrie, ano. Chápeš to. Takhle všechno to má zuby, na tom se shodneme. Jo. Že?
2: Každopádně tady to byl skutečně bobr, takže pozor na bobry v Klimkovicích.
1: Tak výborně, Rádio Čas, ty, které milujete, a teď už... Kousíček, ne, si dáme.
2: Jo!
1: Dobře, že to má dlouhou předehru, jenom abyste pochopili, jo, když jde malý bobr spát, jo. A je to o zvířátkách, jo, děti.

0: Si jenom říkám, jak si někdo třeba doporučil na pracovišti, ty posouky Radio Čas, to je docela fajn, skvěle hrajou, tak já to zkusím, jo. A takhle v 7.22, tak máš tu správnou frekvenci, jo. No a co tam hraje?
1: Raději hned po dobrém, následujte za pobrem.
0: No, a tak dále.
2: Já si myslím, že to naprosto 100% splňuje hity, které milujete.
0: Užívejte den.
3: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
13: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
14: Přijďte si užít Hukvaldské hradní slavnosti. V sobotu 16. května na hradě Hukvaldy uvidíte největší draky v České republice, loutkové koně ovládané herci, rytířský turnaj, dobovou hudbu a loutkové divadlo. To vše doplní středověké stánky a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na hradhukvaldy.eu.
3: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
15: Work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her.

0: Jedna za druhou hity, které milujete i v páteční čas s rádiem Čas. Lenča Radim, ale nejsme tady sami, taky Kristýnka Kubánková. Ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
2: Kristi, zeptáme se i tebe, protože se ptáme dneska ráno všech. Je nějaký povahový rys, který jsi zdědila po svých rodičích?
1: Já jsem to asi dostala namixováno. Od každého jako, něco.
0: A poznáváš se v něčem, protože
1: jo,
0: já
1: bohužel,
0: jsem
1: jo.
0: Málo co dokázal. Jo, jo, jo, jo, to už
1: mamka jo. Sice poslouchá, ale jako jo, no.
2: A v čem třeba konkrétně?
1: Já bych to přešla.
0: Jo.
1: Já bych to přešla.
0: Takhle, někteří rodiče jsou i na to hrdí, jakože jo, v podstatě, jo. Jako jo, ty jsi celá já a podobně. Jakože i na všechny takové ty, jak to mám říct, ty barvy vlastností, ano, přesně
2: ano.
0: Tak. Takže máme splněno, vypište Facebook nebo WhatsApp, klidně využijte audiosprávu na číslo
2: 776612800.
0: Tak šupky hubky do kalendáře.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
1: V roce 1773 se narodil kníže Clemens Wenzel von Metternich. Tento rakouský politik a diplomat nechal vyrobit proslulý sachr. Jaký druh marmelády se tradičně používá k jeho promazání?
0: Mejuňková.
1: Ano, je to mejuňková.
2: Jo, já bych řekla jahodová, dobře ty. Meruňková.
1: Meruňková, ano.
2: Mňám, to bych si dala.
0: Strašně zbožňuju, takže tam jsem asi věděl.
1: V roce 1905, 15. května, bylo uprostřed pouště v Nevadě oficiálně založeno město, kterému se říká město hříchu. Jaké je jeho pravé jméno?
0: Las Vegas.
1: Přesně tak. No, jsem říkala, že to bude úplně easy peasy. 15. května roku 2001 se český národní tým vrátil z Německa s titulem mistru světa. Kolik těch titulů máme celkem jako samostatné Česko?
0: Neptala se z náhodou a nestrapnil jsem se už?
1: Ano, tak opakování je matka moudrosti.
0: Protože já jsem řekl 3 a potom to bylo strašně moc.
1: Já už jsem se ptala totiž několikrát na
2: a já se
1: otázku.
2: To pořád nepamatuju.
0: Já mám pocit, že jsem se strapnil, protože Kristýnka potom řekla po hlavě jenom 3, jo.
2: Jenom 3, jo.
0: Mám pocit, že to nějaký jako...
2: A tak třeba 20?
0: No nic takového
2: nic
0: to
2: takového,
0: bylo.
2: Že?
0: Doufám.
1: Tak já mám možnosti.
0: Dej.
1: No. Buď to může být 2x, 7x, anebo 15x.
0: Tak to byla asi jiná otázka.
2: Tak 7x. 15 je moc.
0: Já myslím, jo.
2: Ne, počkej, ale mistrovství světa je každý rok, že?
1: Každý rok, no.
2: Tak dáme 15.
1: Tak to byste nám hodně fandili. Je to 7x.
2: Ale teď jsem to říkala.
1: No ale měla si zatím stát, já jsem se hodně pobavila u té 20 teda, když jste jako z vás vypadla ta 20.
0: 23 potom už, jo, takže...
1: Tak a to jsem si říkala,
2: Tak my,
1: jako od roku 93 totiž, to
0: bys pobili... My ty naše holky buď to podceňujeme nebo přeceňujeme.
2: Ne, my je máme rádi, my jim to přejeme.
1: Tak když jsme u toho, jak je máte rádi a jak jim to přejete, tak dneska začíná totiž další mistrovství světa v hokeji. Kolikáté už?
0: To...
2: No tak počkej, tak když 70. je mistrovství světa Kulatiny. Každý
0: ne, 70. je Eurovize.
1: 70. je Eurovize, no, letos.
2: A je to každý rok, ne?
1: No je to každý rok, ano.
2: Tak 93, no tak se to spočítáme, ne?
0: Co 93?
1: Co 93, já no, jsem Česka. Říkala samostatného Česka, 93.
0: Ne, jakoby všeobecný šampionát, jakoby fotbalový, no. Jak dlouho se hraje, jo?
1: No.
0: Jo, historie tak toho.
2: Asi a fotbalový, ty jsi říkala hokejový, to
1: hokejový.
0: A co je 93?
1: Protože já jsem řekla, že byste jim hodně fandili od 93. Protože to přece vzniklo Česko. A já jsem řekla, no. Kolikrát to získalo Česko za svoji historii samostatnou.
0: Okay, hlavně Lení,
1: to si popletla.
2: No ale tak teď se ptáš, kolikrát bylo, nebo kolikáté je mistrovství
1: no.
2: Hokej.
1: No.
2: No tak si to můžeme spočítat podle toho.
0: Ne, ale tak to nezačalo, ne, protože jako republika vznikla v 90.
2: No,
0: ale předtím se hrály různé šampionáty, jakoby ona se ptá na historii jako šampionátu, takhle to myslí.
2: Jo, takhle já myslím, jako, že od vzniku
0: jo,
2: samostatného
0: třeba,
2: Česka.
0: Třeba olympiáda, ta novodobá začala 1896, takže něco takového. Dobře, takže potom kopali,
1: náročné.
0: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
1: Kopat?
0: 1900.
2: Ale proč kopat?
1: Proč kopat?
0: Je to hokej?
1: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku.
0: Jo, 1920, 105 let. 1920.
2: 105, jo?
0: Ano.
1: Tak ne. Je to 89. Mám se ptát, kde to mistrovství vůbec bude?
2: Ne.
0: Ne, já myslím, že vím, že jenom to fotbalové se hraje na třech, jako v třech
2: ale
0: zemích.
2: Ale okay.
0: Já vím a právě proto...
1: Ale já jsem to dneska dávala už i dvakrát ve zprávách.
0: Tě nevnímáme ve zprávách, já tě zbožňuju, ale já tě vůbec nevnímám.
1: Pojďme na další otázku.
0: Protože potom máme vstup, víš, potom sport, dobře, jo, ptej jo. Se. Tak já počkej, nám dám ponížení.
1: Dvakrát to smáčkni.
0: Jo, počkej. No.
1: A takže pojďme na poslední otázku. A své narozeniny dnes slaví britský hudebník Brian Eno, který spolupracoval s hvězdami jako David Bowie nebo U2. Jeho dílo ale znal téměř každý v devadesátkách. Víte, co složil?
0: Jeho jméno znám, ale tu máš tam nápovědy, že by nám to cinklo, nebo ne? Nebo
1: buď to,
0: nějakou
1: jo, indicii? mám. Tak buď to může být znělka pro Windows, nebo zvuk pro příchod SMS na Nokiích, anebo melodii z Tetrisu.
2: Melodii z Tetrisu. Já hlasuju pro Tetris.
0: Se líbí ty Nokia. Mm-hmm. I když já vím, že to je severská země, ale on to bude to Windows, ale to je jedno. Takže Windows.
1: Jo. Yes. Tetris je ruský, Lani. To je vše.
0: Já jsem chtěl říct, kdybyste to viděli, že vy to vy uvidíte. Takhle, jestli chcete vidět pohrdání v přímém přenosu, doporučuji i záznam na televizi Relax.
1: Já se hodím teď hodně pohledem.
0: Jo, přesně tak.
2: Já nemůžu ani mluvit.
0: Dneska nemusíme ani zapínat klimu, já cítím úplně chlad. Tak jo, ale neřekni, že jsi neomládla trošku.
1: Nebylo to krásné, bylo to krásné. Já už jsem potom ztratila trošku nervičky, ale...
2: A my jsme ztratili dost nit, jo. Mm-hmm. A začali kopat.
0: My? Jo, vlastně já taky, dobře. Kristýnko, krásný víkend.
1: Vám taky.
0: Zasloužíš si ho.
1: Děkuji.
3: Dobré ráno.

0: Chceš vidět odvážného Ráďu?
1: Ano, pojď.
0: Tak jo. Navzdory tomu, co jste na Rádiu Čas slyšeli asi 5 minut zpátky ve Víš, nevíš, mám pro vás perličku ze sportu.
1: Ne.
0: Máme perličku ze sportu.
1: Ráďo, ne, pak tam půjdeme.
0: Jo, ale vůbec se to netýká toho sportu samotného. Americký fotbal, že jo, tak za velkou louží, velká klasika. Mají tam v tým New York Giants, jo? To známý ten výraz a podobně. Nevěděl jsem, že prý ta poslední sezona byla docela průšvihová, že jsou takový jakoby černí Petrové a podobně v té soutěži. No a jeden z těch jejich borců během takového důležitého zápasu měl vykopnout, jak se to potom kope, oni to tam potom do těch, někam to tam musí potom dostat nebo něco. No a on třeba, že prostě letitá praxe nějak zazmatkoval a vlastně nohou kopl do trávy, jo. Což naštvalo samozřejmě místní, ale strašně se bavili fanoušci jakoby těch jejich soupeřů,
1: ano,
0: a podobně.
1: Ano.
0: A jeden pán se bavil tak, dostal záchvat smíchu, že ho prostě skoro trefilo, nebo prostě dostal jako, nebylo mu dobře, odvezli ho do nemocnice. No a v té nemocnici zjistili, že má nádor na mozku. Pozor. Připomínám, benigní nádor byl odstraněn, pán víceméně za týden, za dva se vrátil do běžného procesu, takže i když to tedy nepřeje, jakoby ten zásek tomu borci z New York Giants, v tom sportovním světě prý to jakoby velké fópa a podobně, tak mu de facto jako zachránil život.
1: Ty
0: protože
1: jo, to
0: on následkem
1: dobré.
0: Toho záchvatu smíchu, toho škodolibého,
1: no.
0: Prostě nějak asi mu došel vzduch či co, tak běžel klasicky jako, nebo běžel, byl odvezen záchrankou, no a tam během vyšetření zjistili, že, a mimochodem to byl jako velký macek prý v tom mozku. Ne?
1: Ale tak to vlastně nebyl průšvih toho fotbalisty, ale to bylo znamení.
0: Já vím, no prý je rád, ale potom jako když se přepne do toho sportovního světa, tak je to něco jako já nevím, asi jako mi ve Víš, nevíš, před jako 5-10 minutama.
1: Ano, tak to dokážu pochopit, ten pocit.
0: Takže tak, no, život přináší jako spousty takových a proto si vždycky říkám, jako, že vždycky nějak ta naděje, vždycky to světílko na konci tunelu, ať už si připadáme jakkoliv ouvej je.
1: A já si taky říkám, že někdy, protože to teďka i řešíme v různých situacích, že někdy člověk prostě není schopen jako kontrolovat nebo ovládat úplně všechno a že je i něco mezi nebem a zemí, kde prostě se ty věci stávají tak, jak mají.
0: Můžeme mít v hlavě různé scénáře, všechno si naplánovat do posledního puntíku, ale ta naděje, to je vždycky
1: a pak
0: víc.
1: To někdo prostě ukopne. A je to tam.
0: Tak jo, tak přejeme vám den plný happy endů a takových příjemných ukopnutí na Klenča Líšková.
1: Radím se Byslav Bednář.
0: A přesný čas tam vždycky 7.43.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Připomenutí ostatně jako vždycky, někdo na Facebook, někdo na WhatsApp a číslo 776612800 s rádiem Čas. Dneska můžete přispět svou troškou do mlýna.
1: Jaký povahový rys jste zdědili po svých rodičích?
0: Tak vyrazili jsme i do ulic Moravy a Slezska, by vás taky trošku lidi improvizovali, teda bože můj.
1: Inspirovali.
0: Jde vidět, že se blíží
1: víkend. Ale já tě rozumím, ano. Vidíš, jak já tě rozumím.
0: Aby vás lidi improvizovali, takže...
2: Nervák.
3: Práci.
4: Neurotismus. Určitě jsem zdědil povahový rys. No a jak bych to řekl slušně? Asi by to, že jsem emotivní.
5: Asi nervnost. Jasně, určitě spoustu. Třeba dochvilnost, trpělivost, rodinné založení.
6: Jsem strašně hodná, až jsem blbá.
7: Tak manželka vždycky tvrdí, že jsem celý jako otec, takže asi pravděpodobně jako, že ano. Já to tak teda nepociťuji, ale dostávám to z každé strany.
8: No tak to je, musím se teď tomu smát, takže o všech musím všechno vědět.
0: Takže tak, pište, nahrávejte, co je.
1: Ne, mně se líbil ten pán, já to tak nepociťuji, ale všichni mi to říkají.
0: Já teda, jedna taková univerzální odpověď, jako za ty roky, co jsem to nazbíral, na kterou neříkám, že jsem alergický, někdo tak možná opravdu má, ale někdo si tak jenom připadá. Já jsem strašně moc hodný, jo, nebo strašně moc hodná, neumím říct, ne, vás znám. V každém případě, myslím, Leni, za to, co jsme teď jako prožili v posledních 50 minutách, neodměníme se?
1: Jo, 100%. Jo. My tady máme ochutnávku. My jsme totiž dostali dárek, náš šéf byl v Kanadě.
0: Pozor, tak, pracovně, školit se.
1: A on nám přivezl takový malý snack, mě teda brownie, a je to nějaké proteinové brownie.
0: Jo, přesně tak, je to jakoby proteinová kus tyčinky, já mám teda s rašídovým máslem, protože mám teda velkou slabost.
1: Já teda zbožňuju čokoládové cookie, takže pro mě úplně ideálka.
0: Stejně.
1: Snažíme se to otevřít, jo. Je to v takovém tom...
0: Tam je takové to trhátko, máš to, ne?
1: Já nikdy se netrefím do toho trhátka. No, ty se vždycky trefíš do trhátka? No, já nikdy.
0: Po svém, ano.
1: Takže my teďka v přímém přenosu to ochutnáváme. Je nám jasné, že jako celkem vy z toho nic mít nebudete, ale...
0: ale můžete si to prohlídnout potom v záznamu na televizi Relax.
1: Dobrý to.
0: Není to moc sladké, Ježíši Kriste.
1: To je nějaké zdravé. No to není to sladké. Mňam, ale je to vynikající.
0: To je návykovka. O Kanada.
1: To nemůžeš říkat návykovka, protože máme jenom jeden malý. To dostali. To když baštíme, tak už nebude. To bychom museli jet do Kanady.
0: Já myslím, že to obsahuje asi 3 jídla, víš, běžná, ale možná.
1: Je to syté, je to proteinové. Ale to je takové dobré proteinové.
0: Hele, jsi nebo kousala? Jsi kousala, to je jedno.
1: Já kousu.
0: Já ti utrhnu kousek, na. Zkus jenom peanut butter.
1: Ty vado, kus moje. Nevím, jestli i ten vstup úplně má výpovědní hodnotu pro naše posluchače.
0: Ale jo, tak ač má radost, že ho zmiňujem. Jo.
1: Je to úplně nezjistné, co tady teď děláme.
0: Myslím, že na chuť jsem vítěz.
1: Fakt.
0: Peanut butter je lepší.
1: Tak počkej, zkusím.
0: Máš jelové to. Ty to máš
1: jak jelové?
0: No, že to máš opravdu jako proteinovou tyčinku. Že?
1: Jo, jsi vítěz.
0: Marťo, moc krát děkujeme. Vám k snídaní dobrou chuť, mějte se a nezapomeňte, už po 8 hodině vzácní hosté Sopavy.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
17: Kámen a zahrada.
18: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili.
16: Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
2: Kámen a zahrada.
16: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
2: Kámen-zahrada.cz
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 8.

0: Píše nám Alča, ahoj smíšci, já jsem po tatínkovi zdědila smysl pro humor, i ten černý, taky dělat srandu si sama ze sebe. A je to fajn, protože smích je kořením života. Alča, to by se mělo tesat do kamene.
1: Mhm. Je to tak, no co jste zdědili vy? Pořád se vás ptáme, jaký povaha.
0: Jo takhle, ne co jste zdědili, to nám asi neprozradíte, ale jaký povahový rys by byl fajn. Leni, cítíš, že se blíží víkend?
1: Já tak nějak to cítím v kostech. Ale co jste zdědili, můžete napsat taky.
0: Jo, jo, přesně tak. Nebo nám to rovnou napište na naše účty, co jste zdědili, kdyby něco. Jinak za 5:05 zprávy s Kristýnkou a po 8:00 pozdrav a hlavně návštěva z gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava, prostě z mého rodného města. Kdybyste měli v průběhu povídání, které bude i na streamu, jakoukoliv otázku, tak využijte WhatsApp.
1: 7766 12 800, tam můžete psát své dotazy, anebo samozřejmě využít taky Facebooku.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr s oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam, kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
8: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
9: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
10: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na Sokolské třídě, kde se stala dopravní nehoda a boural se také v Brně na ulici Veveří. I tady buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Přibývá případů klišťové encefalitidy i lymské boreliozy. Ostrava pořádá další dny fajné rodiny. Rošnov pod Radoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Pohodové ráno vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Přibývá případu klišťové encefalitidy i lymské boreliozy. Zatímco proti encefalitidě se lze očkovat, u boreliozy se lidé musí spolehnout jen na opatrnost. Odborníci varují, že nejpromořenější klišťata často nejsou v lese, ale hlavně v městských parcích.
2: Morava aktuálně.
10: Město Ostrava pořádá už 7. dny fajné rodiny. Cílem je nabídnout lidem prostor pro sdílené zážitky. Program letošního ročníku je pestrý. Více informací nám řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák.
11: V letošním roce ty dny fajné rodiny jsou, jako řekl bych, nejobsáhlejší, protože zúčastní se jich asi 60 různých organizací a těch akcí bude zhruba 120. A proto je třeba hledat cesty k tomu, jak nabídnout rodinám společné trávení času napříč generacemi.
10: Prostor tak dostanou venkovní akce, společné sportování, workshopy a tematická setkání. Akce se koná od 15. května do 21. června a je zdarma. Rožnov pod Radoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moct volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Součástí projektu je 11 navigačních tabulí, parkovací senzory a kamerový systém propojený s městským geografickým informačním systémem.
2: Rádio Čas, sport.
10: Fotbalová šance Národní liga pokračuje dalšími zápasy. Už zítra se můžeme těšit na další domácí zápas Artisu Brno, který se od 17 hodin utká se Žižkovem. Zatímco Artis je v aktuální tabulce na 3. místě, tak Žižkov je 8. Dnes bude zataženo, ojediněle oblačno, přidá se déšť, přehánky, místy dokonce bouřky a teploty se budou pohybovat od 12 do 15 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy a teď pokračuje Dobré ráno Moravo na rádiu Čas.
12: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dovolím si předpovídat, Lení, myslím, že už teď, že to dobře dopadne.
1: Já jsem si tím stoprocentně jistá, ladíte Rádio Čas, ty, které milujete. No a my máme milé hosty. Našimi hosty už dneska jsou primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián. Dobré ráno.
2: Dobré ráno všem.
1: No a porodní asistentka Romana Gilíková. Krásné ráno.
3: Dobré ráno.
0: Tak my se většinou ptáme našich hostů, jako jestli jim vyhovuje tento čas, nebo by byli radši, kdyby tady byli třeba někdy po 15. hodině, prostě steraní, skřivaní, Romano?
3: Já určitě nejsem, ale dnešek mi maximálně vyhovoval, protože jsem přijela rovnou z noční směny, takže to bylo
0: zlata
3: tak
0: akorát. Naše, fakt, vypadáte děkuju, velmi čile.
3: No.
1: Vy takhle vypadáte z noční směny.
3: A to jsme celou noc pracovali.
0: A takhle víte, kde jste, nebo co se děje?
3: Úplně přesně.
1: Tak to je obdivuhodné, no a vy, pane primáře?
4: Já jsem dneska spal normálně, teda, ale už za ty roky jsem zvyklý vstávat, i když tež bych samozřejmě radši pospal, tak to asi tak má většina lidí. Mm-hmm.
0: Tak pojďme začít u oboru, který se, řekl bych, pořád rozvíjí, kdybychom si měli udělat jakoby suma sumárum, poslední, dejme tomu 10, 20 let, tak je tam velký vývoj od doby, nebo třeba když jste plus minus třeba i vy začínali v práci, vidíte v různě, jak se to, doufám, že vylepšuje, že to jde tím jakoby lepším směrem.
4: No rozhodně, my jsme s Romčou začínali tak zhruba v podobném čase, oba dva už pracujeme v tom porodnictví tak jako kolem 20 let, možná necelých, a ta změna je obrovská, jako asi o tom by se dalo mluvit dlouze, ale co je asi největší změna, tak dneska je úplně jiný respekt vůči těm ženám, vůči těm rodičkám a mnohem více jim naslouchá a mnohem víc je to podle nějakých jejich představ všechno vedené. Ono taky před těma 20 lety byla těch porodů strašná spousta a na ty ženy nebylo zkrátka tolik času. Jo, ono to bylo něco za něco, dneska těch porodů je míň a zase to ale generuje to, že ty porodnice díky tomu, že toho je trošku míň, tak mají na ty ženy víc času a víc se jim věnujou. Ještě řeknu, jak Romče, jaký má na to pohled?
3: Já za těch 20 let vidím tu změnu opravdu obrovskou, tak jak říkal pan primář, a ten přínos je opravdu ten, že my se těm ženám můžeme věnovat, my o ně můžeme pečovat a což generuje i to, že ty ženy jsou daleko spokojenější. Samozřejmě ty ženy i mají mnohem vyšší nároky, než to bylo před 20 lety, takže to tak všechno do sebe zapadá, že je těch porodů méně, ale máme na ně více času.
1: Možná to souvisí i s vývojem porodnického týmu, nebo že možná je na tu ženu i více lidí, pokud se nepletu, protože já třeba před těmi 20 lety si nepamatuju, že by se mluvilo o porodních asistentkách nebo nějaké, já nevím, velké předporodní péči a podobně, možná se pletu. Ale je to i tím, že třeba je více personálu nebo víc možností?
4: Já bych neřekl více personálu, ale dříve bylo mnohem více to všecko lékařsky vedené. Mm-hmm. Jo? To znamená, ta sestra měla v té porodní a poporodní péči takový spíš bych řekl okrajovější význam, nebo ne okraj, to je asi špatně řečeno, ale rozhodně neměla tolik kompetencí a tolik schopností a daností, jak je to dneska. Dneska ta porodní asistentka je autonomně, jako samostatně pracující jednotka, vedou porody dokonce i bez lékaře, pokud ta žena si to přeje, pokud ten porod samozřejmě je fyziologický a nejsou v něm žádné problémy, takže jako stejně tak po porodu ty porodní asistentky navštěvují ty ženy třeba i doma samostatně, jo, takže oni opravdu samostatně pracují, to se strašně moc změnilo, to před těma 20 lety víceméně bylo nemyslitelné.
0: Mm-hmm. Už jak jste přišli, bylo vidět, že jste spokojení a že jste rádi za svou práci, nicméně dá se říct jako třeba i nějaká změna, kterou, nechci říct, že k horšímu, ale která vás třeba bolí, na které byste rádi do budoucna zapracovali, takové to vždycky je nějaké to ožahavé téma, i my máme svá na pracovišti.
3: Tak nechci říct, že úplně bolí, ale tím, jak je ta práce úplně jiná, tak i na nás je vyvíjen daleko větší tlak. Protože ty ženy, když si před 20 lety přišly k porodu a jejich jediné přání bylo, aby porodili co nejrychleji, aby všechno dobře dopadlo. Dneska je ten trend už úplně jiný.
0: Dneska je to seznam přání.
3: Ano, přesně tak, ať už tomu říkáme porodní plán, porodní přání, tak je to hodně požadavků, ta žena má velké očekávání od toho porodu, často ty ženy, které přijdou poprvé k porodu, tak očekávají, že to bude takový jakoby wellness pobyt, což někdy tak i může být, ale pořád si musí ty ženy uvědomit, že je to porod, který bolí, ale my děláme všechno pro to, aby jsme ty přání splnili, snažíme se splnit do puntíku, ale vždycky to nejde, a aby odcházeli z toho porodního sálu, potažmo z porodnice, spokojené s tím vlastním porodním prožitkem.
0: Myslím, že nejlepší příklad je názorný příklad a není to žádná reklama, protože včera jsem se tady minul s kolegyňkou, která vás nechává pozdravovat. Jmenuje se Denča Gália. A mám osobně vzkázat, protože ta tam zářila na té židličce, to, že ona u vás rodila. Nevím, Marku, jestli můžete za to, že rodíte hezké syny, ale Denča má velmi krásného syna a byla velmi spokojená.
1: Ale hlavně
0: v Opavě rodila. Takže mám moc poděkovat za tu péči a za to, jak já říkám, ňuňání. Jo.
1: Já bych teda taky přišla, protože to je dítě za odměnu. A já vždycky, když ho vidíme, tak si říkám, že bych do toho teda šla taky hned. Takže
0: nevím, ovlivňujete i povahu dětí, nebo jakoby vzhled, jako jestli si můžou lidi říct, nebo...
4: To samozřejmě ne, ale jestli můžu k tomu říct, tak Denča byla moc šikovná, takže taky zpětně ji chválím.
0: Jako... Ona je v paně, ona je poctivá v
4: tom. Jo, jakože opravdu to byl moc hezký porod s dobrým, s krásným koncem a vy přijďte, budem rádi.
0: Denča myslela, že přijde s pochvalou.
1: Pro pochvalu, řeknu příteli, že zapracujeme intenzivněji.
0: Primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián, taky Romana Gilíková, porodní asistentka, velcí srdceři ve studiu Rádia Čas.
2: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku.

0: každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
0: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
5: nábytek. Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
7: Přijďte si užít den plný zábavy i dobrodružství s vašimi dětmi. Čeká na vás báječný Luna Park, skákací hrady, svět gigantických dinosaurů, minizo, naučná stezka i vodní svět. Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu.
8: Tak,
9: Když kohout zakokrhá
10: a Budík spustí svůj hit,
9: Radim s Lenkou křičí Dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas.
11: Můžeš.
8: Krásné ráno vám všem, co ladíte Rádiu Čas. My tady máme velmi dobrou náladu ve studiu, protože Ráďa už to tady začal pěkně řídit. Jen to na praš.
11: Nic, tak klasicky povídáme si i mimo záznam, nebo takhle vlastně na záznam na streamu na Facebooku Rádia Čas, takže potom rozhodně doporučuji zhlédnout celé. A takové to klasické, jako než se jde do vstupu, protože občas se zapovídáme a jde se rovnou a je to taková, tak se v klidu napíte a jdeme na vstup a oba dva ty ručičky zvedly, napily se, polkly, dali způsobně. Říkám, mi to úplně dojalo.
8: Ano, krásná situace, no a našimi milými hosty jsou stále pan primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Ještě jednou krásné ráno.
11: Romano, Marku, takhle, to jsem vás spojil pro změnu, tak výborně. Všeobecně v oboru je víc mužů a žen a hlavně je vás dost, nebo by třeba bylo třeba ještě někoho přizvat, přibrat, když tak si volejte, lidi poslouchají.
12: Tak já myslím, že v tom porodnictví asi vždycky více žen, protože už jenom je strašně hodně porodních asistentek, u nás pracuje v rámci těch 4 oddělení 42 porodních asistentek, máme i lékařky, ale samozřejmě jsou v tom oboru i muži.
11: Leni, tebe zaujalo to číslo, ne? Že jako šokovalo tě velké číslo?
8: Já jsem se tak zarazila, že 42 porodních asistentek na jednom oddělení.
12: Na 4 oddělení.
8: Na 4, jo.
12: Máme tam ambulance, součástí je zákrokový sál, potom porodní sál, oddělení 6 nedělí a gynekologie.
8: Já jsem si představila ten team building totiž. Jezdíte někdy?
12: No, spíš tak v rámci oddělení, že bych nazvělo.
11: Já to taky preferuju v rámci oddělení,
12: 42, tak to se tak setkáváme na těch vánočních večírcích a takových společenských akcích, které pořádá přímo nemocnice, ale takhle jednotlivě za oddělení, spíš jenom ty oddělení.
8: Jasně, jasně. No, mě napadá otázka, protože já vím, čím je porodnice v Opavě výjimečná, a to je, že tam porodila naše kolegyně Denča miminko za odměnu.
11: Navíc, a tam má i desku speciální.
8: Ano, ano. Navíc z Opavy pochází i můj milovaný kolega Ráďa, takže to jsou výjimečné osobnosti. Každopádně, čím opravdu je to vaše oddělení výjimečné a co nabízíte v Opavě?
12: Takže nenadarmo se o naší porodnici říká, že je jedna z nejkrásnějších v naší zemi. My se opravdu, jak se podívám těch 20 let zpátky, tak neustále rekonstruujeme, inovujeme, sledujeme ty novinky, ty trendy, které jsou ať už v oblasti péči nebo v oblasti vybavení, a pokud něco funguje, okamžitě to zavádíme do praxe. Výjimeční jsme určitě tím, že jako jedna z mála porodní České republice máme dva porodní gauče, aby jsme uspokojili tu poptávku těch žen. Máme krásný porodní sál, kde máme 4 zrekonstruované pokoje s vlastním sociálním zařízením, veškeré možné vybavení, máme kompletně zrekonstruované oddělení 6 nedělí, máme 5 pokojů standardních, ale i tak jsou tam ženy jenom po dvou, potom 5 nadstandardních pokojů, a za co jsme velmi rádi, tak máme, letos jsme otevřeli první rodinný pokoj, a to je speciální pokoj, který už vypadá opravdu jak doma nebo v hotelu, a výhoda toho pokoje, že tam může být celá rodina i s tím starším sourozencem, který už mají třeba ty rodiče doma. Ale není to jenom o tom vybavení, protože tu atmosféru té naší porodnice určitě dělají ty lidi, dělá ten personál. A já můžu říct, že ty porodní asistentky, které tam pracují, tak tu práci dělají srdcem. Na té práci to je vidět, to by ani jinak nešlo, protože pro nás to opravdu není jenom zaměstnání, povolání, ale je to opravdu poslání. A tímto zdravím svoje kolegyně a chtěla bych jim za to moc poděkovat, protože jsem na tu naši porodnici opravdu pyšná a jsem moc ráda, že tam můžu pracovat.
11: Na dálku jsme dostali spucung, protože přihlásila se ještě na rodačka naše kolegyně Péťa Češková, jo, že ano. Je taky z Opavy a podobně, takže další čárka. Já se nemůžu nezeptat, protože jedním takým fenoménem, který znám už já, taky ten význam bonding, to znamená takové to slavné v podstatě kontakt maminky, ale pozor, platí to i pro tatínky, můžou si vyzkoušet,
12: samozřejmě,
11: pokud chtějí smelit tu rodinu na začátku?
12: Vždycky je to na volbě těch rodičů. Je s pravidlem, že začínají s bondingem ženy, ale někdy se stane třeba u císařských řezů, že bondinguje tatínek. My máme přímo bondingovou místnost pro tatínky na oddělení novorozeneckém, ale v drtivé většině případů jsou ti otcové přímo na tom operačním sále, a my v drtivé většině máme ty operace ve spinální anestezii, takže i hned po císařském řezu bezprostředně oba dva můžou bondingovat.
11: Mm-hmm. A omdlíváme teda nebo ne? Promiň, to se musím zeptat za chlapy.
12: Spíše ne.
11: Ne, tak
12: jedinci jsou moc šikovní.
11: Hurá.
8: To je spíš v těch filmech.
11: Že si taky, že? Říkám, no, dělají z nás virály.
8: Pane primáři, já se chci jenom zeptat, protože už víme, jaká oddělení a co všechno nabízíte, co se týká té péče, tak je i něco, na co jste vy třeba vyloženě hrdý, co se týká nějakého buď vybavení, nebo přístroje, nebo postupu, co třeba mohou maminky využít?
13: Tak v podstatě Romča tak jako zhrnula asi to, na co jsme teďkom velice pyšní. Já si myslím, já bych tomu možná dodal to, že jako asi cílem té porodnice je čím dál víc přibližovat to prostředí domácímu prostředí, jo? Aby ty ženy v zásadě ani nenapadlo rodit doma, protože to je nebezpečné, a aby opravdu směřovali do té porodnice. Ta naše porodnice, věřím, že nabízí opravdu tu intimitu tím, že jsme, dejme tomu, řekněme, taková středně velká porodnice, tak opravdu na ty ženy tam máme dostatek času. Můžeme se jim pověnovat nejenom v těhotenství, ale i u porodu, i potom na 6 nedělí. Odchází od nás téměř ve 100% kojící maminky, takže opravdu je to ukázka toho, že na ně máme čas, že se jim věnujeme, a nekončí to pro nás opravdu porodem, ale pokračuje to i v tom poporodním období. A teď ten nový rodinný pokoj je úžasný v tom, že opravdu, když někdo třeba je fixovaný na to svoje starší dítě a nechce bez něho být ani třeba ty 3 dny, tak má možnost tam s ním přijít, takže to je zase takový další krok navíc, aby ta rodina prostě ani nezaváhala nad tím třeba riskovat nějaký porod někde v nějakém domácím prostředí, protože jak víme, tak ten porod se vám může během pár vteřin zvrtnout do něčeho závažného a proto chceme je mít pod kontrolou určitě ty ženy.
11: My když jsme se právě koukali na vaše webové stránky, kromě věci, o které dáme říct za chvíli, tedy akci, která se chystá, tak jsme právě viděli rodinný pokoj na to, jak, než jsem si, že to je inzerát na Garzonku, jo, takže vypadá to báječně.
13: Tak, no.
11: Ano, tak kam se můžete vypravit a kde si to budete moci doslova osahat, tak o tom už za chvíli s primářem gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Markem Fabiánem a porodní asistentkou Romanou Gilíkovou na Rádio Čas.
7: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku.

0: Pohodové ráno s rádiem Čas, hity, které milujete, a mně se úplně mění pohled na takové to rčení, když je něco náročné, něco takové jako vyloženě nepříjemné, tak se říká, byl to porod. A já mám pocit, že bychom to měli začít používat v mnohem pozitivnějším směru a smyslu, protože mě o tom přesvědčují příběhy právě z opavské porodnice. Našimi milými hosty neustále pan primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabian a porodní asistentka Romana Gilíková. Velcí srdcaři, ještě jednou krásné ráno.
1: Ráno.
2: Spoustu toho bylo řečeno, ale někdy je lepší pro ty, kteří chtějí ten důkaz, si to ohmatat, projít, navnímat. A jak už jsme se dozvěděli od Romany, tak jakoby v záznamu na našem streamu, netýká se to opravdu jenom lidí z okolí Opavy, prostě když budete chtít nastávající maminky nebo celé rodiny, tak konec konců objevila Lenča, protože je to výrazně na webových stránkách oddělení, takže Leni.
0: Den otevřených dveří, to by mě zajímalo, co to je, jak to bude probíhat a jestli se můžeme přijít podívat vlastně všichni, anebo je to jenom pro budoucí rodičky?
3: Tak Den otevřených dveří je taková unikátní akce, kdy je porodnice opravdu otevřena široké veřejnosti. Je to už vlastně taková tradiční akce, kterou pořádáme každý rok. Tentokrát se bude konat 27. května ve středu a budeme mít otevřeno od 11. do 6. do večera.
0: Mm-hmm. Na co všechno se tam můžeme těšit? Co všechno uvidíme, s kým si popovídáme?
1: Tak my tam v podstatě budeme k dispozici v podstatě všichni, dá se říct. Máme už to tak jako tradičně, už je to několikátý ročník. Opravdu dochází tam dokonce i školy na exkurze, takže není to vyloženě zaměřené na ty rodičky, když samozřejmě rodičky jsou pro nás na prvním místě, to nebudu zastírat, že ne, ale přivítáme rádi úplně všechny. Přicházejí třeba i starší dámy se podívat, jo, které třeba rodili před lety a chtějí si to podívat, jak se to změnilo za ty roky. Jo. Takže jako opravdu to spektrum těch návštěvníků je velké. Loni tam přišlo přes 500 lidí, jsme byli úplně až šokovaní z toho, jak to bylo vlastně úspěšné, takže proto i v tom pokračujeme a rádi v tom pokračujeme. Vlastně všichni, co přijdou, tak mají možnost se setkat samozřejmě se mnou, ale i se všema lékařema ostatníma, se všema porodníma asistentkama, se soukromýma porodníma asistentkama. Můžou vznést jakýkoliv dotaz. Součástí vždycky bývají nějaké soutěže, máme připravené taky nějaké možnost vyhrání nějakých dárečků, jako například je být na rodinném pokoji zdarma a takové věci. No a co je taková naše specialita, tak vlastně máme tam rozdělené lékaře a po celý den tam provadí 4D ultrazvuky těm těhotným ženám a dávají jim v podstatě zdarma. V podstatě má možnost ta těhotná žena přijít, nechat si udělat fotku nebo video toho miminka v 4D zobrazení. Vlastně to mají od nás jako dáreček, když tam jako přijdou na ten den otevřených dveří, tak to je jaká naše specialita. To, zároveň to má největší úspěch, tam vždycky stojí fronty a čekají na to. Takže.
2: To mi připomnělo jako ten pohled do toho bříška, jestli to chápu dobře, protože, nebo takhle všeobecně, možná nevím, jestli spíš pan primář nebo Romana, chtějí vlastně v dnešní době nastávající maminky nebo rodičové vědět, nebo ještě pořád se nechávají překvapit? Já teda nevím, jak ty, Leni, znáš své přátelé, ale mám pocit, že 8, ne-li 9 z 10 lidí jako ví už dopředu.
0: Chtějí vědět, no.
1: Tak, v naprosté většině případů.
2: Čím to
1: chtějí
2: je?
1: Vědět.
2: Oblečení asi.
1: Jo, chtějí být tak nějak jako na to nachystaní. Co dělají často, tak dělají takovou jako překvapku pro tu rodinu, že to od nás chtějí vědět a oni potom jako na nějaké rodinné oslavě odpálí modrou nebo růžovou barvu, konfety nebo takhle, to je teď takové jako in, že vlastně před tou rodinou vlastně udělají takovýhle, že co to bude, ale opravdu jako párů, že by to vyloženě jako nechtěli vědět, byť jsou, tak to je jako minimum.
0: No ale to mě napadá, jestli se to dá vlastně utajit nebo udržet ta informace, protože já vím, že jedni mý přátelé měli takovou ambici, že si říkali, ne, my to nechceme vědět, my se necháme překvapit u porodu a pak se to prolátlo právě na nějakém ultrazvuku nebo něčem prostě.
2: Paní doktorka to rovnou řekla, že?
0: Nebo nějak to úplně, jo, že to vlastně nešlo.
1: Já mám k tomu jinou příhodu, tež se mi to stalo osobně, měl jsem takový pár, kteří to teda nechtěli vědět.
0: Tak to bylo u vás, jo?
1: No, je to možné, že jsem to byl já, tak já to teda prozradím.
2: My celou dobu lákáme do Opavy a teď jako.
1: Ale jako já jsem v tom byl relativně nevinně, musím říct, protože dělali jsme ultrazvuk a už po několikáté a už jak to ten plod rostl, tak samozřejmě všechno bylo větší, včetně všeho bylo větší. A tak jak jsem tak jako jezdil, tak ta paní se tak jako dívala a teď najednou se tam objevily ty varlátka, které opravdu byly nepřehlednutelné v tom obraze a takže vlastně paní si to poznala sama. Jak jsem to neuměl jsem z toho už tu holčičku udělat, no.
2: jsem slyšel právě, že když se řekne, že to bude holčička, že tam přece jenom nějaká pravděpodobnost je, protože občas ten plod je tak, jako že vlastně ti kluci, jak to mám říct, mají tak skřížené nožičky, že prostě to tajili, takže maminka si myslí, že to bude, říkám to správně, že možná to překvapko potom přichází.
1: Ano, v podstatě někdy ten plod, když je tam tak nějak leží, ne vždycky jde to pohlaví vidět ideálně, takže jako když tvrdíme holka, tak vždycky říkáme, že to je třeba na 90%, jo, ale když tam jednou vidíte ten mužský pohlavní orgán, tak víceméně to jisté, že.
0: A přišlo někdy i pro vás nějaké překvapení v tomto směru, nebo už je ta technika tak daleko, že prostě...
1: Ne, stalo se určitě, že jsme čekali to a bylo to jinak, jo, neříkám, že to je denně, to určené, ale zažil jsem to už.
2: Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, ona už byla teda načatá, ale stejně jako zvete na den otevřených dveří, tak možná pro maminky nebo jejich blízké, kdyby náhodou slavili narození, takový dárek v podobě zážitku, mě zaujaly ty předporodní kurzy, protože ono je to asi jednodenní záležitost, taková hezky, nebo vícedenní, ale prostě taková hezky komorní, že tam není prostě 20 dam najednou, tak jestli nám, Romano, ještě řeknete.
3: Ano, ty naše předporodní kurzy jsme právě koncipovali tak, aby byla zachována tam maximální intimita, to znamená, že v tom kurzu je maximálně 6 žen a zvláštnost je, že to je bez mužů a je to proto, aby se ty ženy uměly otevřít, aby se nebály na cokoliv zeptat, aby to fakt bylo taková intimní komorní atmosféra. Ten kurz je na 4 sezení. V těch prvních dvou sezeních to vedou přímo porodní asistentky z porodního sálu a v té první hodince, ono říkáme hodinka, ale vždycky jsou tam hodinu až dvě hodinky s těmi ženami, protože se zapovídají, tak tam probíhá taková ta teoretická příprava na ten porod, co můžou ty ženy pro sebe udělat, aby byly k tomu porodu dobře naladěné, aby ten porod šel ideálně. To další setkání už probíhá přímo na porodním sále, kde s těmi ženami probíráme jednotlivé fáze porodu, vyzkouší si pomůcky, které ta

0: záležitost 4týdenní.
1: Co říct závěrem? WhatsApp Rádia Čas taky ožil, takže to možná v Eva píše, zdravím vaše hosty a tiše závidím dnešním vymoženostem v gynekologii. Do svých 72 mám trauma z návštěv ordinaci v 80. a 90. letech. Přeju vše dobré. No a potom jedna od Pavly Sopavy. Pane primáři, máte v porodnici úžasný personál, příjemný přístup, profesionalitu a hlavně pohlazení na duši v těžších chvílích. Dcera si vás nemohla vynachválit. To děkuji za vás a já mám
2: husinu. Já vám taky husinu, že?
0: Děkujeme.
1: Všude možně. Tak, mimochodem to byly bouřlivé reakce, to málo kdy, nebo ne málo kdy, ale jako... Málo by to bývá.
2: Nebývá to tak často, je to pravda. Možná závěrem poděkujeme za to, co děláte pro ženy a pro nová miminka tady na světě. Vy měli byste nějaký vzkaz třeba pro maminky, které se chystají k porodu, nebo čím byste nás oblažili takhle na závěr?
3: Tak určitě bych jim doporučoval, ať se k nám přijdou podívat, protože vždycky je nejlepší to vidět, nacítit tu atmosféru, aby se nenechali vystrašit třeba nevyžádanými radami. Jo, protože v dnešním světě se ta žena, která zvlášť rodí poprvé, může často v tom internetu a na těch sociálních sítích ztratit. Důležité je taky vědět, že každý ten porod je úplně jiný a to, co vyhovovalo jedné ženě, nemusí vyhovovat druhé, nebo to, co haní, ba naopak té ženě, která se chystá rodit, bude úplně vyhovovat. Takže doporučila bych, aby ty informace poptávali přímo u zdroje, buď u své gynekoložky nebo u porodních asistentek.
1: A Marku?
2: Pane primáře?
4: Já si myslím, že v podstatě všechno bylo řečeno. Není potřeba asi z toho porodu mít obavu. Já vždycky říkám, je dobré mít nějaký určitý respekt, protože to ano, ale obavu ne. A my jsme tam od toho, jak porodní asistentky, tak ty provedou tu ženu celým těhotenstvím i porodem. A my jsme tam pro případ nouze, kdyby se to nějak jako komplikovalo, kdyby prostě bylo potřeba nějakým způsobem pomoct, tak na to jsme tam my, aby to vždycky dobře dopadlo. A byť některé porody jsou třeba složitější, tak to musí vždycky dobře dopadnout a proto jsme tam.
1: Já to řeknu tak, s vámi bych rodil i já. Primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián, taky úžasná Romana Gilíková, porodní asistentka, oba velcí srdcaři ve studiu Rádia Čas.
2: Moc děkujeme a jenom připomínáme 27. května naživo na Dnu otevřených dveří v Opavě.
1: Krásný víkend.
4: Moc děkujeme a budeme se těšit.
5: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku.
6: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
7: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
5: Partnery akce jsou
8: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: Datart pořádá Maxi výprodej.
12: Cože? Maxi výprodej?
11: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jak byste si užili dovolenou za 100 000?

0: Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
1: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
2: Kámen a zahrada. Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
3: Kámen a zahrada.
2: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
3: Kámen pomlčka zahrada CZ.
4: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
5: Obědovka Rádia Čas.
4: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
5: Když posloucháš, máš vyhráno.
4: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Krásné dopoledne, ladíte Radio Čas, hity, které milujete, no a já se musím zeptat hned, tak jaká, protože už ve studiu je Aleš Klubal, Ali, ahoj.
1: Ahoj, já mám vždycky pátek rád, já mám pátek radši než neděli, no, neděli už taková, že tak trošku myslíš na práci, ale ten pátek, to si říkáš, je, můžu to protáhnout, budu televize, nebo já nevím, no. tohle udělám, no. Jo, ten pátek je kouzelný.
0: Ale ta moje otázka jaká, tak to je dnešní otázka, je dnešního dne, jaký povahový rys, jaká vlastnost se na tebe přilepila od tvých rodičů?
1: Já mám takový pocit, že možná od maminky takové to blízko k showbiznesu, tak jakože mít rád tu muziku, když jsem chodil na klavír, musel jsem chodit, kdy maminka hrála amatérské divadlo, kdy hrála na klavír, kdy vedla taneční kroužky a tak dále, takže mi do všeho zapojila, tak jsem jako já už jsem byl od 6-5 let na pódiu vlastně.
0: No ale do teď si rád, ne?
1: Jsem, no. Za to jsem rád, takže možná tohleto, no, jsou tam i nějaké ty horší vlastnosti.
0: Tak pojdej, no. Takže máme času dost. Podívej se, je 8.55, takže do 9. času dost, takže jaké jsou ty horší?
1: Kdyby šlo trošku dál na dědu, tak ten byl na pořádek a prostě tam muselo být všechno.
0: Ty jako jsi pedant?
1: No, na pořádek.
0: Jajky.
1: No, ty ne.
0: Mě to unavuje.
1: Moje žena taky dá, kdyby rychla ponožky uprostřed obýváku, tak to tam bude ležet týden, jo. Ale já jsem takový pedant,
0: jako,
1: no.
0: Já, prosím vás, ne, že by u nás bylo nějaký jako bugr, to ne, ale nemáme úplně na leštěno, že mě to nějak úplně, já tím nerada ztrácím čas. A navíc já jsem měla maminku, která byla pedant na pořádek. A já si myslím, že to je z toho.
1: Já vlastně
0: sice už jsem dospěla, ale neustále revoltuji, chápeš?
1: Já neřeknu proč, jo, ale rodiče měli určité vlastnosti, od kterých já jsem se odklonil. Jako říkal jsem si, tohle v životě dělat nebudu.
0: A už to děláš prostě,
1: Ne, nedělám, ne? Právě. Ne? Že jsem si jakoby, jak se zakalil, jo, v tom směru. A ne prostě. A takhle tohle, co stejno půjdu a tohle dělat nebudu.
0: A co třeba?
1: Nebudu tomu.
0: Ne. Jo, já jsem myslela třeba, já nevím, utírat prach každou sobotu.
1: Ne, to byly horší věci.
0: Jo, no tak to jsem ráda, že máš teďka spokojenou rodinu. Každopádně i vy, naši posluchači, prosím, pište a taky nahrávejte hlasovky, jaký povahový rys jste zdědili po vašich rodičích, buď třeba pozitivní nebo negativní, úplně jakkoliv, bereš jakoukoliv odpověď, jo?
1: Určitě, pište, budu ráda, vykřičím to do světa.
0: Takže 776612800 WhatsApp, Rádia Čas, no a teď už náš hudební guru, milovaný kolega Aleš Klubal a dopoledne na Rádiu Čas a zprávy s Kristýnkou Kubánkovou.
1: Ano, jdeme na čerstvé novinky.
2: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Našimi pátečními hosty byli primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete. Radio Čas.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
11: Volejte bezplatně 800 800 872.
12: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e
11: www.kondomy.cz.
13: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na Sokolské třídě, kde se stala dopravní nehoda a boural se také v Brně na ulici Veveří. I tady buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Ministerstvo

0: inflační i protiinflační dluhopisy a nově také krátkodobý flexibond. Podle ekonomů mohou být pro konzervativní investory výhodné hlavně díky tomu, že jejich výnos nepodléhá dani a některé varianty chrání úspory před inflací.
1: Morava aktuálně.
0: Problematickou ubytovnu Hlubina v ostravském jižním obvodu čeká velká rekonstrukce. Chátrající objekt v Horní ulici se promění na bytový dům s více než 200 bytů. Projekt počítá i s vybudováním parkovacích míst a úpravou zeleně. Jihomoravský kraj podpoří dobrovolné hasiče. Jednotlivé stanice dostanou až 100 000 korun, řekla nám to mluvčí hejtmanství Martina Šítková.
2: Kraj letos z vlastního rotačního programu podpoří v obcích na 187 sborů dobrovolných hasičů, celkem 18 miliony korun. Tito lidé jsou pro kraj i pro jednotlivé obce naprosto klíčoví. Jsou to jejich sousedé, kteří přijdou pomoct jako první. A právě proto jim chceme dát do rukou vybavení, které při zásazích potřebují, ať už jde o ochranné oděvy, přilby, obuv, radiostanice nebo třeba kalová čerpadla.
1: Rádio Čas Sport.
0: Fotbalová šance liga pokračuje dalšími zápasy. Už tuto sobotu se můžeme těšit na domácí zápas Baníku, který bude proti Zlínu od 17.

0: do 15 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: skrývat, mám rád pátek dokonce více než neděli, přece jen když to dneska protáhneme třeba u hokeje, tak máme před sebou ještě dva dny se z toho zpamatovat. Už je s vámi Aleš Šklobálno, v práci se daří a pokud budete mít chviličku, přidejte příběh na naše téma, jaký povahový rys jste zdědili po rodičích. Já možná po mamince, už jsem o tom před malou chviličkou mluvil, která vedla od tanečního kroužku snad až po amatérské divadlo, takové ty geny k tomu show businessu přeskočili. No ne, že bych byl stvořený pro stádenc, ale ten přístav jménem rádio a muzika mě moc baví. Tak Facebook, WhatsApp, napište. Těším se na spolupráci. Jo, a mám pro vás spoustu hitů, které milujete. Z Rádia Čas, vydařený pátek.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Někdy tak koukám kolem sebe a často musím říct, tak ty ses, chlapče, nepotatil, děti slavných herců slavní třeba ve filmu nejsou, děti podnikatelů jdou třeba cestou učitelů nebo děti zpěváků a to je vidět, já nevím, jsou řidiči, lékaři a tak dál a tak dál. Tak nějak si s námi ty geny hrají, někdy zajdou o pár generací zpátky a my si říkáme, pro boha, po kom to dítě je. Já už jsem to zmínil, po mamince trošku komediant, ona měla trošku blízko k tomu showbiznisu, tak asi tady jsem něco poděděl, ale mě bude zajímat, co vy, jaké pováhové rysy jste zdědili po rodičích. Já už tady brouzdám po našem WhatsAppu očima a Pavel tady napsal, někdy zuřivost po tátovi. Renča píše, já jsem celá maminka, alespoň to děti říkají, jsem tak trošku diktátor a někdy strkám nos do věcí, do kterých bych nechtěla. Znám to. Tak jak je na tom Eva? Eva je tady s námi s hlasovkou, takže Evi zdravím, co vy a vlastnosti po rodičích?
1: Ahoj, tak já žádnou vlastnost asi nezdědila po rodičích. Jako vím, že jsem určitě jejich, to vím stoprocentně, ale co se týká vlastnosti, vůbec se nevidím ani v jednom. Ale je pravda, že bracha a sestra úplně mi přijde, jak kdyby to byli celý oni. Ahoj.
0: Ahoj Evi, moc děkujeme, já jsem o tom před malou chviličkou mluvil, že prostě ty geny si sednou třeba o pár generací zpátky a potom si říkám, já nevím, sakra, po kom jsem to zdědil, moje maminka, taťka, babička, děda, nejsou takový, jo, od koho to mám a ono to jde někdy hodně daleko. Takže jo, pište, jaké povahové rysy jste dědili po rodičích, WhatsApp, Facebook, Rádia Čas, budu rád za vaše příběhy a tenhle příběh, ten už je hudební, z Rádia Čas, hity, které milujete.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
6: Přijďte si užít Hukvaldské hradní slavnosti. V sobotu 16. května na hradě Hukvaldy uvidíte největší draky v České republice, loutkové koně ovládané herci, rytířský turnaj, dobovou hudbu a loutkové divadlo. To vše doplní středověké stánky a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na hradhukvaldy.eu.
7: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
8: Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Dobře nám to hraje, ale pátek s muzikou jde vždycky líp, takže dál pro vás z Rádia Čas i ty, které milujete. A já mám pro vás také jednu důležitou výzvu. Už dnes proběhne v Avion Shopping Parku Ostrava nábor do registru dárců kostní dřeně, kterou by rádi věnovali nejen nemocnému hasiči Pavlu Tesárkovi. Je to tatínek ročního syna, který teď bojuje s časem. Přihlásit se tady můžete dneska v Avion Shopping Park Ostrava u infostánku od 10. do 18. hodině. Registrace je velmi jednoduchá, zabere zhruba 10 minut a podmínky pro vstup, tak já to vezmu telegraficky, věk 18 až 35 let, váha nad 50 kg a dobrý zdravotní stav. Takže už dopředu obrovské, velké díky. Z Rádia Čas samozřejmě dál hity, které milujete. Jo a za chviličku připomenu, ranní víš, nevíš s Radimem a Lenkou. Já když jsem dneska přišel do studia, tak říkal Rádia, víš co, víš, nevíš, nepouštěj. Já říkám, proč? A dneska to bylo takové, víš, takové, jako zasměj se, nepouštěj. A já to schválně pustím, takže si na to počkejte. Dnes takový, je takový special, víš, nevíš, s Rádiou, Lenkou a Kristýnou.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě

0: Pojďte se bavit.
1: Pokud ještě nemáte plán na víkend, tak rád pozvu na otevírání lázeňské sezóny a je to v Lázních Teplice nad Bečvou. Tady v sobotu tradičně celodenní program zaspívá Voxel, na místě řemeslné trhy, aktivity pro děti a také přehlídka veteránů. Prostě skvělá zábava pro celou rodinu. Oldies, megahity a také k tomu tanec. To bude jedinečný taneční podvečer u příležitosti Dne matek. Akce ve Společenském domě Havířov 17. května od 17 hodin do 21 hodin. Čeká vás tady večer. Večer plný s muzikou, která prostě nestárne, která vás přenese zpátky do let úžasných vzpomínek. Tak a ještě k tomu krnovský Kofola klub zve na koncert zpěvačky Raduzy. Koncert tento pátek od 20 hodin. Skvělé zážitky, dobře se bavte. Vy s rádiem čas dál posílám tady od nás hity, které milujete. Ano, přesně tak, a já k těm hitům, které milujete, přidám, jak jsem slíbil, to raní víš, nevíš, dneska Lenka, Radim a také Kristýna. A byla sranda, tohle si zesilte.
0: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
0: Víš, nevíš.
3: 15. května roku 2001 se český národní tým vrátil z Německa s titulem mistru světa. Kolik těch titulů máme celkem jako samostatné Česko?
4: A tak třeba 20?
5: No nic takového.
4: Nic takového,
5: bylo.
4: Že?
5: Doufám.
3: Tak já mám možnosti.
5: Dej.
3: No. Buď to může být 2x, 7x, anebo 15x.
5: Tak to byla asi jiná otázka.
4: Tak 7x. 15 je moc.
5: Já myslím, jo.
4: Ne, počkej, ale mistrovství světa je každý rok, že?
3: Každý rok, no.
4: Tak dáme 15.
3: Tak to byste nám hodně fandili. Je to 7x.
4: Ale teď jsem to říkala.
3: No ale měla jsi zatím stát.
5: My ty naše holky buď to podceňujeme, nebo přeceňujeme.

0: Kolikrát to získalo Česko za svoji historii samostatnou?
1: Okay, hlavně
0: Lení, to si popletla.
2: Potom kopali, náročné. Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
0: Kopat?
3: Ale proč kopat?
0: Proč kopat?
2: Je to hokej?
0: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku.
2: Jo, 1920. 105 let. 1920.
3: 105, jo?
2: Ano. Mm-hmm.
0: Tak ne. Je to 89.
4: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani. Našimi pátečními hosty byli primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas. Hádej, kdo přijde na snídani. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete. Radio Čas. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Volkswagen.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
9: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
10: Kámen a zahrada.
11: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete...
10: Kámen a zahrada.
11: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
10: Kámen pomlčí. Zahrada.cz.
12: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři, protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
1: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenejch, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
2: bojovat. Fakt bylo super, že jsme byli ve třech, protože že tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
1: Třetí potom jako nemá názor.
2: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.
4: Radio Čas.
3: Hity, které

0: Jaké vlastnosti jste zdědili po rodičích? Příběhy z našeho téma je po 10. hodině. Od Aleše Šklubala pátek na pohodu, samozřejmě s rádiem Čas, budeme rádi. A teď nejnovější zprávy a Kristýna Kubánková bude 10.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr s oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Acema, jde to i bez banky. Skonto nabité.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
10: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
11: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam, kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
12: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Brně, tady se bouralo na ulici Koliště a také na ulici Jugoslavská, tak i tady dávejte pozor. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Řidiče čeká další novinka. Ostravská Grossmanova vila je kompletní. Rošnov pod Radoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Řidiče čeká další novinka, takzvané malé techničáky.

0: Morava aktuálně.
1: Ostravská Grossmanova vila je kompletní. Aktuálně byl renovován mobiliář. Spousta věcí tak byla podle fotografií znovu vyrobena a některé kusy nábytku byly doplněny i navíc. Více nám k tomu už řekl náměstek primátora Přetislav Rieger.
2: Dneska po dvou letech provozu můžeme konstatovat, že vila ožila, stala se miláčkem Ostravanů i návštěvníků Ostravy. Probíhají tady komentované prohlídky, už jsme tady měli první svatby a samozřejmostí jsou také koncerty. Co se týče dovýbavení vily, tak to umožnilo to, že se ještě může to spektrum těch služeb, které ve vile budou, rozšířit.
1: Rošnov pod Radoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moc volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Součástí projektu je 11 navigačních tabulí, parkovací senzory a kamerový systém propojený s městským geografickým informačním systémem.
0: Rádio Čas Sport.
1: Už dnes začíná

0: tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Hurá, další ráno.
4: Vstávej, milá vráno.
3: Vstávej i ty, mámo.
4: Půjde ti to samo.
3: Slunce svítí mi na cestu.
4: Dneska beru si svou nevěstu.
3: Protože je krásná a spanilá.
4: A z ruky trčí kanila. Víc, víc už radši ne.
3: Víc už radši ne. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které miluji.

0: Rádio Čas Aleš, i po desáté se hlasíme jako vaši parťáci, i po desáté se zeptám, jaké povahové rysy jste zdědili po rodičích. A už jsem zmínil, trošku komediant po mamce, trošku brát život vážněji po taťkovi, no a děda, ten zase byl pedant na pořádek, tak možná tady se taky trošku těch genů, že jo, přidalo. Ale vy, Facebook, WhatsApp, Rádio Čas a klidně i s humorem. No a pátku sluší muzika, o tom žádná, takže dál se Rádio Čas hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem.

0: Dobře si vzpomínám, ještě jako puberťák, jak jsem si říkal, tohle nechci zdědit po rodičích, takhle nechci vypadat, ale geny se určitě neptají, ty to rozhodnou za nás. A tak se dneska ptáme, jaké povahové vlastnosti, rysy jste zdědili po rodičích. Tak já to vezmu teď z Facebooku, Rádia Čas, tady je Markéta a Markéta píše, jsem hodně ukecená. Hanka, to, že jsem cítila, jsem schopná se rozbrečet i u vánoční reklamy, to je krásné. A Pavla píše, neumím se zbavovat dlouho nepoužívaných věcí. Tak to jsem se, Pavlo, taky dlouho odnaučoval. Tohleto tu vlastnost jsem měl taky, nevím, po kom jsem to zdědil, pravděpodobně, jak znám babičku, tak asi po babičce, ale každopádně tady platí pravidlo, že nepoužívám rok, prostě nepotřebuju. Je to těžké. Tady v tomto případě je to těžké. Já bych ještě přidal jednu hlasovku. Máme tady Olina, takže Oline, s pravdou ven, vlastnosti po rodičích a hezké dopoledne.
1: Trpělivost při práci a po tatínkovi, který byl havíř, včelas a vinař, jsem zdědil to včely a to vínečko. Mám strašně rád vínečko. Takové rolandské, šedé, no nádherné. Mějte se krásně, Olin z Kopřivnice.
0: Oline, zdravíme, já věřím, že chladíte to rulanské šedé, jak jste říkal, dneska na večerní zápas. Hrajeme s Dánskem, tak věřím, že to doklepneme jako vítězně, ten první zápas mistrovství světa, a že třeba vy s tím vínečkem budete u televize jako my všichni ostatní a budeme řvát ten gól. Tak jaké povahové rysy jste zdědili po rodičích? Facebook, WhatsApp, já budu rád za vaše příběhy. A tenhle příběh už je hudební z Rádia Čas, hity, které milujete.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Volkswagen.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu. Skonto
10: na byte. Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
11: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
12: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Prantos obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
13: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.

0: Kdyby se měli udělovat medaile za jojo efekt, tak moje tělo to určitě vyhraje, co je tato pokles váhy, ale za pár dní, no, znáte to, prostě chce to odborníka. Kouzelnou hůlku Harryho Pottera nemáme, ale něco přece jen na televizi Relax každou středu 16.55 série videopodcastu s předním českým odborníkem na léčbu obezity a je to doktor Evžen Machytka. Dozvíte se o nejnovějších metodách léčby a radí, jak zdravě zhubnout. Zdravě zhubnout v tomto je. Tak jinak repríza, pokud nebudete stíhat, vždy v sobotu ve 14 hodin. No a pořádné kalorie svým způsobem určitě má i muzika, tak z rádia Čas dál hity, které milujete. Jo a za chviličku pozvu na jedny slavné filmové narozeniny. Slaví postavička, která je skoro celá zelená a slaví 25. Tak si zkuste tipnout, kdo to je.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě.

0: Jamelia Superstar, mě to Superstar trošku nahrálo, protože, a já to řeknu takhle, když se slaví narozeniny, tak to musí vypadat, a když se slaví filmové narozeniny, tak je z toho celosvětová událost. A tak to vše bude teď patřit oslavenci a on se jmenuje Shrek. Je to zelený zlober, fenomén, který má nespočet fandů, pozor, už 25 let. Do amerických kin se totiž dostal v dubnu roku 2001, kdy se ze svého milovaného domova Bažině dostal do celého světa a stal se takovým jedním z nejmilovanějších hrdinů a startoval sérii fantastických filmů nejen pro děti. Já mám takový pocit, že jsem viděl úplně všechny díky svému synovi. Asi bych neviděl, ale když máte doma děti, že jo, tak se k těmto animákům prostě dostanete a hrozně vás to baví. Tak a nyní se Oscarový Shrek, pozor, opět vrací do kin. Já bych možná řekl, že je to pro něj ten nejdárek těm 25. narozeninám. Tak ať se líbí a hlavně všechno nej.
1: Herolde, Shreku,
2: Fiono,
1: Mami,
3: Herolde,
1: Oslíku.
4: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
5: Hity, které milujete.
6: Radiočas.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu.

0: Xlux domy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Edo, zase mám tak těžké nohy.
2: V lékárně jsem koupil Vesvein.
1: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
2: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
1: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
3: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme.

tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marfo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz. Rádio Čas.

0: Tak já už tady pomaličku v časáckém studiu chystám obědovku Rádia Čas. Za pár minut volám, třeba to bude vaše firma, předám poukaz na obědy. Takže raději mobily na zvonění a trošku práci odsunout jedno ucho na Rádiu Čas, ať nepřijdete zkrátka. Aleše Šklobala, dobrou chuť už dopředu, pohodový pátek. No a teď také pozvánka do naší redakce, Kristýna Kubánková, čerstvé zprávy a bude 11.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.

0: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
1: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Brně, tady se bouralo na ulici Koliště a také na ulici Jugoslavská, tak i tady dávejte pozor. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Přibývá případu klišťové encefalitidy a limské boreliózy.

0: případů klíšťové encefalitidy i lymské boreliózy. Zatímco proti encefalitidě se lze očkovat, u boreliózy se lidé musí spolehnout jen na opatrnost. Odborníci varují, že nejpromořenější klíšťata často nejsou v lese, ale v městských parcích.
1: Morava aktuálně.
0: Problematickou ubytovnu Hlubina v ostravském jižním obvodu čeká velká rekonstrukce. Chátrající objekt v Horní ulici se promění na bytový dům s více než 200 bytů. Projekt počítá i s vybudováním parkovacích míst a úpravou zeleně. Město Zlín dlouhodobě zlepšuje svá sportoviště. Aktuálně zde startuje realizace moderního víceúčelového sportparku Bartoška. Více nám k tomu už řekl primátor města Jiří Korec.
2: Tento projekt obsahuje jak rozsáhlý skatepark, který vlastně bude splňovat veškeré současné normy a potřeby pro pořádání soutěží, tak dvě víceúčelová hřiště, zázemí pro toto sportoviště a navíc tomu ještě parkourové hřiště.
0: Nový areál bude mít i návaznost na centrální dětské hřiště na Vysoké Mezi.
1: Rádio Čas, sport.

0: Zatímco Artis je v aktuální tabulce na třetím místě, tak Žižkově osmý. Dnešní den bude zatažený, přidá se déšť, přehánky, místy dokonce bouřky a teploty se budou pohybovat od 13 do 15 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Hurá, další ráno.
4: Vstávej, milá vráno.
3: Vstávej i ty, mámo.
4: Půjde ti to samo.
3: Slunce svítí mi na cestu.
4: Dneska beru si svou nevěstu.
3: Protože je krásná a spanilá.
4: A z ruky trčí kanela. Víc už radši ne.
3: Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádi.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Když už dneska začíná mistrovství světa v hokeji, tak jsem si řekl, že bych třeba hokejově mohl uvést obědovku a to by bylo asi takhle. Obědovka, hej, hej, hej. Obědovka, hej, hej, hej. Ano, vonavá pizza a rovnou do vaší firmy za pár minut tady od nás z Rádia Čas. No a k tomu také tipy na bezvákce, možná ještě nemáte vybráno na víkend. No a muzika, tak tady hrajeme samozřejmě hity, které milujete. Od Aleše Šklobala vydařený pátek, dobrou chuť a za chviličku také mistrovství světa v hokeji a naši borci v akci. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ať už dneska usedneme k televizi z lednice, vytáhneme nějaký ten chlazený hořký drink a kolem krku třeba šála našeho nároďáku, je to tady mistrovství světa, se hlásí o slovo. Do Švýcarska se sjela hokejová elita k boji o titul světového šampiona. Jinak je to takovým tím hlasováním asi rozhodnuto nebo typem, že tím favoritem turnaje je Kanada. Potom následují Švédové, Finové, Švýcaři. Já bych to řekl i možná, že nepodceňoval bych náš tým. Hlavně, co si budeme, i to sportovní štěstí někdy dokáže otočit zápas. To nám někdy chybí, třeba si teď štěstě napředne. Jinak fandíme s vámi už dneska od 20:20, budeme hrát s Dánskem a v sobotu potom ve stejný čas se Slovenskem a medaile by nám určitě slušela. Tak jo, takže jak jsem říkal, dneska budeme fandit s vámi. Za chviličku tipy na zajímavé akce, víkendové akce a ve hře také obědovka. Rád je čas, taky na to si určitě počíhejte.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Pryč DPH! Pryč DPH!
6: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: Přijďte si užít Hukvaldské hradní slavnosti. V sobotu 16. května na hradě Hukvaldy uvidíte největší draky v České republice, loutkové koně ovládané herci, rytířský turnaj, dobovou hudbu a loutkové divadlo. To vše doplní středověké stánky a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na hrad Hukvaldy EU.
9: Letos na vás čeká z Brusu nové Skaláčkovo interaktivní hřiště a nové sladké občerstvení u Jelena. Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Více na skalkaostrava.cz.
10: Nikdy neříkej, to nejde. A nikdy neříkej, to nejde. A nikdy neříkej, to nejde.
11: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
12: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: se bavit.
1: Pokud ještě nemáte plán na víkend, tak rád pozvu na otevírání lázeňské sezóny a je to v Lázních Teplice nad Bečvou. Tady v sobotu tradičně celodenní program zaspívá Voxel, na místě řemeslné trhy, aktivity pro děti a také přehlídka veteránů. Prostě skvělá zábava pro celou rodinu. Oldies, megahity a také k tomu tanec. To bude jedinečný taneční podvečer u příležitosti Dne matek. Akce ve Společenském domě Havířov 17. května od 17 hodin do 21 hodin. Čeká vás tady večer. Večer plný s muzikou, která prostě nestárne, která vás přenese zpátky do let úžasných vzpomínek. Tak a ještě k tomu krnovský Kofola klub zve na koncert zpěvačky Raduzy. Koncert tento pátek od 20 hodin. Skvělé zážitky, dobře se bavte. Vy s Rádiem Čas dál posílám tady od nás hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě.

0: Rádia Čas.
1: Páteční hlad ve firmě je asi hladem největším. Ano, fofry, víkend na dohled, práce nad hlavou a teď třeba, no, možná taková chuťová zastávka s vonavou pizzou z Rádia Čas. Telefon by měl být tady a už ho mám. Tak na druhé straně, jak tady vidím, by měl být Bob a budu volat do Olomouce. Tak já věřím, že se to podaří. Dvakrát za sebou to nevyšlo. Takže do třetice, všeho dobrého či zlého. Já věřím, že při pátku tu vonavou pizzu doručíme a já jdu na to. Takže 7, 7, 7, 7, 8 a ještě 8. Tak, ale jo, na první dobrou. Tak já věřím, že teď na chviličku půjde práce stranou vonavá pizza. Tady z Rádia Čas.
2: Prosím.
1: Hledá místo. Rádio Čas, Aleš už klubal obědovka. Bob na druhé straně.
2: Ano.
1: Bobe, já vás zdravím, volám do Olomouce, že jo, do vaší firmy,
2: ano.
1: Nebudu jmenovat, ale každopádně já jsem říkal, že pátek to jsou obrovské formy, platí to i pro vás?
2: To samozřejmě.
1: Už jste byl na oběd, už jste to stihnul při pátku?
2: Teď zrovna jsem na obědě, zrovna nejsem u rádia, zrovna
1: domů. Co si dáváte dobrého?
2: Měl bych mít, Ježiši Kriste, kel.
1: Co takhle pizza? Máte rád pizzu?
2: Pizzu milujeme.
1: Milujete, jakou vy nejraději?
2: Ježiši, šumková, sírová, prakticky jakákoliv.
1: Je to jedno. Já mám ty samé pocity, jak když vejdu do pizzerie, tak já bych si tam hned objednal úplně všechny. Teď bude to velmi důležité, ladíte Rádio Čas ve vaší firmě s důkazem?
2: Samozřejmě každé ráno posloucháme horoskopy, na ty vždycky čekáme a ano. Chodíme potom později aj na ten na halu kvůli tomu.
1: To je krásné, vždycky se zesílí rádio. A takhle schválně platí to, vychází to ty horoskopy, že vám to ten den vyjde? Co Milan předpoví?
2: Děláme všechno pro to, aby to tak podle toho bylo.
1: Když si člověk uvědomí jako nebo myslí na to, že by se to takhle mělo stát, tak prý se to většinou stane. Tak jo, ale teď se stane krásná věc, protože já mám pro vás pizzu, nejen pro vás, ale pro vaše kolegy. Takže i když jste na obědě, přeju dobrou chuť, možná využijete zítra asi ne, ale pondělí, úterý s kolegy si objednáte prostě pizzu tady od nás z Rádia Čas. Mějte se moc krásně a ještě nezavěšujte a už dopředu skvělý víkend.
2: Díky, naschle.
1: Mějte se.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia

0: něco, tak Allegro. Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Kámen a zahrada.
2: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
1: Kámen a zahrada.
2: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
3: Kámen.zahrada.cz.
4: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
5: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.

like a diamond.

0: takovou krásnou, nebo spíš řekl takhle, krásný příběh tady mám na předávačku dneska s Majkým, protože on otevřel dveře a řekl, já jsem plný euforie, já bych mohl rozdávat. A já mu říkám, co se stalo? No, ven s ním, ahoj.
1: Je to tak, dneska jsem lítal jako pilot své první solo, poprvé v letadle úplně sám a byl to silný moment, který jsem dneska dopoledne prožil, takže já jsem teďka plný euforie, plný nadšený, mám to všechno zdokumentované, vyšlo mi to úplně nádherně, já už jsem prakticky 3 týdny čekal na to správné počasí, teď se dívám za okna a už nám tady prší, takže já jsem to dopoledne ještě vystihl, že byly ideální podmínky a no už se těším, až tě Aleš vezmu do letadla.
0: Já jsem to teďka chtěl zmínit, že prostě já nevím, jo, jestli s tebou nastoupit, jestli to nebude první a poslední let.
1: No, ale je to něco neskutečného.
0: Já
1: lítám s ultralehkým letadlem, takže tam je padák pro celé letadlo, takže jo, když se něco stane, celé to letadlo přistane na padáku, takže no, ale jako
0: nemusím přepisovat jako smlouvy a tak dále, všecko na manželku.
1: No, hele, pro jistotu dívej, jo. Ne, samozřejmě žertuju, je to bezpečné, se mnou vždycky.
0: Takže letec a moderátor Majky s vámi a teď jdeme na aktuální zprávy a bude poledne.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
9: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
10: Nehoda se stala v Ludgeřovicích na Opavsku v ulici Markvartovické, bourala tady 2 osobní auta. Záchranáři právě teď zasahují v Kopřivnici v ulici Obránců míru. Osobní auto tady srazilo chodce, nehoda je bohužel se zraněním. Vážná nehoda se stala taky na Hodonínsku, na trase Klčany-Moravany. I tady u nehody osobního auta zasahují záchranáři. Hasiči pro změnu vyrazili k nehodě na Šumpersku na trase Rapotin-Rýmařov. U Sobotína je na vozovce olej. A nehoda se řeší taky v Břeclavi v ulici Hlavní, bourala tady 2 osobní auta.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Veskydy o víkendu zasáhne vydatný déšť. Frýdlantské mosty v Ostravě se už dnes otevřou ve směru na Porubu. Fotbalisté brněnského Artisu zítra hostí Viktorku Žižkov. Dobré páteční poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Připravme se na vydatný déšť. Meteorologové vydali výstrahu pro části Moravy. Nejintenzivnější srážky očekávají v Beskydech. Během 2 dnů tu podle televize LTV Plus může spadnout až 70 mm vody. Zvýší se taky odtok vody.
11: Morava aktuálně.
10: Na opravované frýdlantské mosty v Ostravě se od dnešního odpoledne částečně vrátí automobilová doprava. Motoristům se otevře silnice ve směru z centra do Poruby. S otevřením 2. směru pro auta se počítá zhruba v polovině července. Zimní stadion ve Valašském Meziříčí prochází rozsáhlou proměnou. Práce tu začaly okamžitě po skončení letošní extraligové sezóny ženského hokeje, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
12: Po zhruba 20 letech město přistoupilo k modernizaci chladící technologie. Stávající systém byl už totiž na hranici životnosti a zejména jeho provoz byl i vzhledem k neustálému růstu cen energií velmi neekonomický. Kompletní výměnou tak prochází potrubní rozvody, zásobníky, čerpadla a další prvky.
11: Rádio Čas, Sport.
10: Fotbalisty brněnského Artisu čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už zítra přivítají hosty z Viktorky Žižkov. Zítřejší zápas proběhne v brněnské ShipEx aréně od 17 hodin. A víkend bude podle meteorologů oblačný až zatažený, čekají nás přeháňky, místy, a to hlavně v Beskydech, může pršet vydatně. Nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat v rozmezí od 10 do 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 12. pokračuje páteční, teď už odpoledne, na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
13: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
11: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
14: Hurá, další ráno.
1: Vstávej, milá vráno.
14: Vstávej i ty, mámo.
1: Půjde ti to samo.
14: Slunce svítí mi na cestu.
1: Dneska beru si svou nevěstu.
14: Protože je krásná a spanilá.
1: A z ruky trčí kanela. Víc už radši ne.
14: Víc už radši ne. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
11: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: páteční odpoledne v Éteru Rádia Čas se mnou, s Mirkem Rešlem a samozřejmě se skvělou muzikou. Máme pro vás další hity, které milujete, a my se za chviličku podíváme na oblohu. Pokud byste si chtěli udělat romantický, krásný večer, tak v pondělí budete mít možnost, protože 18. května na obloze spatříme něco, co se jen tak nevidí. Podrobnosti dodám za chviličku, teď už ale posílám muziku, tak s námi zůstaňte.
1: Rádio Čas.

0: Páteční odpoledne s rádiem Čas. A kdyby se mě někdo zeptal, co je to nejromantičtější rande, tak určitě někde v prvních příčkách by bylo takové to dát si piknik někde večer mimo civilizaci, koukat na hvězdy a popřípadně na nějaké zajímavosti, které se dějou. A něco takového se bude dít už pondělí, protože asteroid velikosti přibližně 15 metrů proletí kolem Země, a to už pondělí 18. května kolem 23 hodin 45 minut našeho času. A to ve vzdálenosti pouhých 90 tisíc kilometrů. Ono se to zná, možná, že je to hodně, ale jenom pro srovnání, Měsíc je od Země vzdálen přibližně 384 tisíc kilometrů. No a NASA potvrdila, že asteroid nepředstavuje žádné nebezpečí, takže se není čeho bát, můžete si udělat pohodičku, možná krásný piknik. Otázka, co na to ještě počasí, každopádně, pokud byste to chtěli sledovat z pohodlí domova, tak průlet bude také streamovat Virtual Telescope projekt ve 23 hodin 45 minut našeho času. Tak jenom takový nápad, jak si zpříjemnit pondělní večer. Ode mě za chviličku další hity, které milujete.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Společnost při pátku vám dělá Rádio Čas a pojďme se podívat na dnešní téma, které řešíme a ptáme se, jestli jste zdědili po rodičích nějaký povahový rys. Když jsem nad tím přemýšlel, tak u mě, krom samozřejmě výchovy a těchhle z těch, myslím si, že slušných návyků, to bylo třeba workoholismus. Je pravda, že já jsem člověk, který úplně nemůže v klidu doma sedět a nic nedělat, takže tak to je u mě. Pojďme se ale podívat na vás, co píšete na WhatsApp, na Facebook Rádia Čas. Napsala třeba Jana, byli jsme vychováni, aby jsme zdravili, poděkovali, nebýt lakomí a pomoc, když je třeba, a taky se nebát říct, co mě trápí a vše ve slušnosti. Něco podobného píše Magda, pomáhat druhým, nebýt lakomá, nebát se říct ne. Tak dejte vědět, i vy ostatní, jak to máte vy, pište na Facebook, na WhatsApp, nahrávejte hlasovky, budeme se tomu ještě dneska věnovat. Teď se ale pojďme podívat, jaké dnes ještě bude počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě.

Držíte vlny Rádia Čas a my se vám za to odměňujeme skvělou muzikou, hity, které milujete. A také vždy jednou v roce naši oslavou megakoncertem Rádia Čas pro všechny bezva lidi. A já si dovolím říct, že za 7 let, co pracuju v rádiu, si myslím, že ten koncert, megakoncert Rádia Čas, který přijde 21. listopadu, bude ten nejsilnější a ten největší, který jsem zatím zažil.

0: Tak pokud chcete ty nejlepší místa, rozhodně bych na nic nečekal. No a já už posílám další muziku a my pro vás připravujeme informace z dopravy a také zprávy.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Našimi pátečními hosty byli primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Six Plus domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 2:13. No a já předávám slovo Honzovi. Zamíříme na cesty a čekají nás také zprávy, kde se podíváme na to, jak dopadly přijímačky na střední školy.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
3: Volkswagen.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Edo, zase mám tak těžké nohy.
8: V lékárně jsem koupil Vesvein.
7: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
8: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
7: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
9: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
10: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
11: Problémy jsou právě teď v Kopřivnici na Novojičínsku v ulici Obránců míru. Osobní auto srazilo chodce, na místě zasahují záchranáři. Záchranka právě teď zasahuje taky na Hodonínsku na trase Kelčany-Moravany. Tady bouralo osobní auto a nehoda dvou aut nás potrápí v Břeclavi v ulici Hlavní.
12: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: V prvním kole přijímaček uspělo více než 93% deváťáků. Na Lysouhoru v Beskydech musí vodu vozit cisterny. Fotbalisté Baníku Ostrava zítra přivítají Zlín. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Deváťáci od půlnoci znají výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. Uspělo jich více než 93%. Je to podobně jako loni. Přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek si můžou uchazeči podat od 19. do 25. května.
12: Morava aktuálně.
11: Lysouhoru trápí sucho. I když má o víkendu pršet, společnost Severomoravské vodovody a kanalizace vozí na nejvyšší vrchol Beskyd v cisterně pitnou vodu. Místní zdroje totiž nestačí pro zásobování tamních horských chat. Olomoucký kraj vyhlásil další ročník soutěže Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost. Více podrobností dodává mluvčí kraje Eva Knajblová.
13: Ceny za společenskou odpovědnost jsou rozdělené do několika kategorií. Například firmy se člení podle velikosti, další jsou určené pro města a vesnice, organizace veřejného sektoru, ale také pro mikropodniky nebo živnostníky. Hodnotí se celková kultura firmy, péče o zaměstnance, ochrana životního prostředí, etické podnikání či podpora místní komunity.
11: Přihlášky můžou zájemci podávat do 31. července na stránkách www.cenykraje.cz.
12: Rádio Čas Sport.
11: Fotbalisty Baníku Ostrava čeká další důležitý zápas. V rámci šance ligy už zítra přivítají hosty ze Zlína. Zítřejší zápas začne na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích úderem 17. hodiny. A zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku zatažený s deštěm anebo přeháníkami a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 10 do 14 stupňů. Tolik zprávy, po 13. pokračuje páteční odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
12: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
14: Hurá, další ráno.
15: Vstávej, milá vráno.
14: Vstávej i ty, mámo.
15: Půjde ti to samo.
14: Slunce svítí mi na cestu.
15: Dneska beru si svou nevěstu.
14: Protože je krásná a spanilá.
15: a z ruky trčí kanela.
3: Víc už radši ne.
14: Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Dneska je rozhodně velký den pro všechny hokejové fanoušky, startuje mistrovství světa v ledním hokeji a my za chviličku dáme tipy, kam vyrazit za sportem a nebo na co koukat, včetně hokeje. Teď už ale posílám další muziku a zamíříme také do dnešního rána. Mrkneme se v této hodince na to, jak vypadalo Víš, nevíš.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Pojďme do světa sportu a začneme fotbalem. Vyrazit můžete na Baník Ostrava, hrát se bude v sobotu 16. května v 17 hodin a oproti Baníku nastoupí FC Zlín. No a mrkneme samozřejmě také na hokej. Dnes startuje mistrovství světa v ledním hokeji a Češi budou startovat hned dneska ve 20 hodin 20 minut. Utkáme se s Dánskem zítra v sobotu 20 hodin 20 minut Česko-Slovensko. No a následně příští týden v pondělí nastoupíme se Švédskem, s Itálií následně ve středu a v sobotu Česko-Slovensko a to bude teprve utkání. No, těším se na to. Já už posílám další muziku za chviličku, další hity, které milujete.
0: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert, dle srovnání k 5.5.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
10: Skalka!
11: Přijďte si užít den plný zábavy i dobrodružství s vašimi dětmi. Čeká na vás báječný Luna Park, skákací hrady, svět gigantických dinosaurů, minizoo, naučná stezka i vodní svět. Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio často nejsou jenom hity, které milujete, ale také spousta soutěží a možností něco vyhrát. A to třeba oběd k vám do práce. A nejenom pro vás, ale také pro vaše kolegy. Stačí u vás v práci poslouchat naše rádio a zaregistrovat se na našem webu cazradio.cz. No a vždy mezi 11. až 12. hodinou každý všední den zavolá kolega Aleš Šklubal někomu z vás, kdo jste se registrovali. No a pokud prokážete, že nás posloucháte, tak získáváte oběd, jak jsem říkal, pro vás i kolegy úplně zdarma. Opět v pondělí pokračujeme, tak buďte na našich vlnách. Teď se pojďme podívat, jak bude zítra v sobotu.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky sobota nám nabídne zamračenou oblohu a den plný srážek. Většinou čekáme zataženost deštěm nebo přeháňkami a teploty se budou pohybovat mezi 10 až 14 stupni. Na horách pak naměříme kolem 6 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas.

0: Z tý květen dneska patří Žofy a Sofii. Tyto dámy dneska slaví svátek, tak samozřejmě pokud nás poslouchají, tak přejeme všechno nejlepší. A my u dnešního data ještě zůstaneme, ale podíváme se zpátky do historie, konkrétně na 15. květen roku 2001. To se třeba vrátili naši reprezentanti z mistrovství světa v ledním hokeji, které dneska v toto datum také startuje. No a schválně, věděli byste, kolik máme celkem titulů mistrů světa, protože to bylo dnešním tématem v Dobrém ránu Moravo, ve Víš nevíš. Tak pojďme se podívat, jaká je správná odpověď a jak to dneska našim raným kolegům šlo.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: 15. května roku 2001 se český národní tým vrátil z Německa s titulem mistru světa. Kolik těch titulů máme celkem jako samostatné Česko?
4: A tak třeba 20?
5: No nic takového
4: to bylo. Takového, že?
5: Doufám.
3: Tak já mám možnosti.
5: Dej. No.
3: Buď to může být 2x, 7x, anebo 15x.
5: Tak to byla asi jiná otázka.
4: Tak 7x. 15 je moc.
5: Já myslím, jo.
4: Ne, počkej, ale mistrovství světa je každý rok, že?
3: Každý rok, no.
4: Tak dáme 15.
3: Tak to byste nám hodně fandili. Je to 7x.
4: Ale teď jsem to říkala.
3: No, ale měla jsi zatím stát. To
5: my ty naše holky buď to podceňujeme, nebo přeceňujeme.
4: Ne, my je máme rádi, my jim to přejeme.
3: Tak když jsme u toho, jak je máte rádi a jak jim to přejete, tak dneska začíná totiž další mistrovství světa v hokeji. Kolikáté už?
4: Tak 93, no tak se to spočítáme, ne?
5: Co 93?
3: Co 93? Já jsem říkala samostatného Česka 93.
5: Ne, jakoby všeobecný šampionát, jakoby fotbalový, no. Jak dlouho se hraje, jo?
3: No.
5: Jo, historie tak toho.
4: Asi a fotbalový, ty jsi říkala hokejový, to
3: hokejový.
5: A co je 93?
3: Protože já jsem řekla, že byste jim hodně fandili od 93. Protože to přece vzniklo Česko. A já jsem řekla, no. Kolikrát to získalo Česko za svoji historii samostatnou.
5: Okay, hlavně Lení,
3: to si popletla.
5: Potom kopali, náročné. Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
3: Kopat?
4: Ale proč kopat?
3: Proč kopat?
5: Je to hokej?
3: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku.
5: Jo, 1920. 105 let. 1920.
4: 105, jo?
5: Ano.
3: Tak ne. Je to 89.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vytvořením.

0: 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Kámen a zahrada.
2: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
1: Kámen a zahrada.
2: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
1: Kámen.zahrada.cz.
3: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
4: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
5: Obědovka Rádia Čas.
4: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
5: Když posloucháš, máš vyhráno.
4: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
6: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 4 minuty před 14. hodinou posloucháte Rádio Čas, čekají nás informace z dopravy a také zprávy s Honzou. V těch si řekneme, že od srpna se mají zpřísnit pravidla pro obaly.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pryč DPH! Pryč DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
7: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: V Ostravě se zdržíme v ulici Moravské, stojí tady odstavené osobní auto, problémy jsou taky ve Vsetíně na výjezdu na Valašské Meziříčí. Tady bourala dvě osobní auta.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Od srpna se mají zpřísnit pravidla pro obaly. Ostrava chystá už 7. dny fajné rodiny. Fotbalisté Slovácka zítra přivítají mladou Boleslav. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Evropská unie chce od srpna zpřísnit pravidla pro obaly. Měly by být jednodušší a lépe recyklovatelné. Proti tomu se ohrazuje většina tuzemských potravinářů i obchodníků. Nejsou na to připraveni a žádají odklad.
1: Morava aktuálně.
9: Město Ostrava pořádá už 7. dny fajné rodiny. Cílem je nabídnout lidem prostor pro sdílené zážitky. Program letošního ročníku je pestrý. Více informací nám poskytl náměstek primátora Zbyněk Pražák.
10: V letošním roce ty dny fajné rodiny jsou, jako řekl bych, nejobsáhlejší, protože zúčastní se jich asi 60 různých organizací a těch akcí bude zhruba 120. A proto je třeba hledat cesty k tomu, jak nabídnout rodinám společně trávení času napříč generacemi.
9: Prostor tak dostanou venkovní akce, společné sportování, workshopy i tematická setkání. Akce se koná ode dneška do čtvrtka a vstup je zdarma. Zlínský kraj letos rozdělí na obnovu památek více než 13 milionů korun. Peníze pomůžou například při opravách kostelů, zámků, venkovských usedlostí, měšťanských domů, technických památek nebo drobné sakrální architektury.
1: Rádio Čas, sport.
9: Fotbalisty Slovácka čeká další důležitý zápas. V rámci šance ligy už zítra přivítají hosty z Mladé Boleslavy. Zítřejší zápas začne na městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti úderem 17. hodiny. A zítřek bude zatažený s deštěma nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v sobotu pohybovat v rozmezí od 10 do 14 stupňů. Tolik zprávy po 14. hodině pokračuje páteční odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
11: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Hurá, další ráno.
13: Vstávej, milá vráno.
12: Vstávej i ty, mámo.
13: Půjde ti to samo.
12: Slunce svítí mi na cestu.
13: Dneska beru si svou nevěstu.
12: Protože je krásná a spanilá.
13: a z ruky trčí kanela. Víc,
14: víc už radši ne.
12: Víc už radši ne. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Vaším parťákem zůstává Rádio Čas, víkendy před námi a já za chviličku nabídnu tipy, kam vyrazit. No a podíváme se také na náš pořad Jste s rozumem, který bude v repríze už opět zítra v sobotu a mrkneme se na to, co se tam zajímavého dozvíme. Teď už ale hity, které milujete. Rádio.

0: chce se bavit.
1: Dneska odstartuje Freud Fest 2026, což je třídenní multižánrový festival s koncerty a bohatým doprovodným programem v městském parku v Příboře. Startuje dneska, potrvá až do neděle. Podrobnosti najdete na webu pribor.eu. No a samozřejmě se můžete těšit na spousta zábavy, výstavy, skvělé koncerty. Vystoupí tady třeba Galia Brothers, Anaka a mnoho dalších. Tak pokud vyrazíte, rozhodně neuděláte chybu. No a pokud jo, pokud vyrazíte, tak se příjemně bavte.
0: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete. Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Partnery akce jsou
3: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Přijďte si užít Hukvaldské hradní slavnosti. V sobotu 16. května na hradě Hukvaldy uvidíte největší draky v České republice, loutkové koně ovládané herci, rytířský turnaj, dobovou hudbu a loutkové divadlo. To vše doplní středověké stánky a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na hradhukvaldy.eu.
10: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři, protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
11: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenejch, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
12: bojovat. Fakt bylo super, že jsme byli ve třech, protože že tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
11: Třetí potom jako nemá názor.
12: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
2: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.
13: Radio Čas. Hit.

0: Páteční odpoledne s Rádiem Čas a my se dneska ptáme, jestli jste zdědili po rodičích nějaký povahový rys, tak pojďme se podívat, co píšete. Iva napsala, asi tvrdohlavost a puntičkářství po otci a dobrotu v srdci a ochotu pomáhat druhým po mamince. A Věra napsala, pomáhat druhým a nebýt lakoma a spousta dalších krásných vlastností, které píšete. Tak dejte vědět i vy ostatní, jak to máte, pište na Facebook nebo WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. No a teď se pojďme podívat na počasí, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky sobota nám nabídne zamračenou oblohu a den plný srážek. Většinou

0: Posloucháte Rádio Čas a pokud jste nám věrní pravidelně, tak určitě víte, že vždy úterý po 11. hodině v našem éteru odstartuje pořad Jste s rozumem s kolegyní Evčou Rigler. No a reprízu bude mít tento pořad už zítra v sobotu a my jsme se bavili o protizánětlivé stravě. Tak pojďme si to trošku připomenout.
1: Protizánětlivá strava. Tak to je poměrně zajímavý koncept stravování, který má mnoha studiemi potvrzený vliv na naše zdraví. Samozřejmě pozitivní vliv. Principem tohoto stravování nejsou žádné bláznivé restrikce, odříkání a přísné zákazy, ale naopak je to strava založená na krásných, kvalitních a minimálně upravovaných potravinách. Hodně zásadní jsou v jídelníčku kvalitní tuky. Olivový olej, ořechy, tučné ryby, avokádo, spousta zeleniny, ovoce, zejména bobulovité, takže maliny, borůvky, jahody, ostružiny, ale pozor, taky třeba kakao a hořká čokoláda. Co je ale zásadní, tak to je vysazení jednoduchých cukrů, sušenek, dortíků, tyčinek, vysazení taky smaženého jídla a slazených nápojů. A když protizánětlivou stravu vyzkoušíte, tak se můžete těšit na větší množství energie, na zlepšení kvality pokožky, zlepšení trávení i mnoha chronických nemocí. No a taky se můžete těšit z lepší a stabilnější psychiky a dobré nálady. A to za vyzkoušení rozhodně stojí.
0: Řekla kolegyně Evča Rigler, no a celý pořad už je zítra v sobotu po 10. hodině a v neděli po 15. hodině v éteru Rádia Čas.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Kámen a zahrada.
6: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
5: Kámen a zahrada.
6: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
5: Kámen pomlčka zahrada CZ.

hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz. Rádio Čas.

0: Tak odpoledne posloucháte Rádio Čas, my jsme za to rádi, za 4 minutky 15. hodina, já předávám slovo Honzovi. Zamíříme na cesty a čekají nás také zprávy, ve kterých si povíme, že Beskydy o víkendu zasáhne vydatný déšť.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam, kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
9: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je Malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
10: V Ostravě se teď tvoří kolony, doprava se zbržďuje na Rudné ulici ve směru do Poruby před mostem ve Svinově, buďte opatrní. Nehoda nás potrápí v Olomouci na třídě Míru, bouralo tady osobní auto s nákladním a problémy jsou taky v obci Vikýřovice na Šumpersku v ulici Hraběšické. Srazila se tu dodávka s osobním autem.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Beskydy o víkendu zasáhne vydatný déšť. Frýdlanské mosty v Ostravě se už dnes otevřou ve směru na Porubu. Fotbalisté Baníku Ostrava zítra přivítají Zlín. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Připravme se na vydatný déšť. Meteorologové vydali výstrahu pro části Moravy. Nejintenzivnější srážky očekávají v Beskydech. Během 2 dnů tu podle televize LTV Plus může spadnout až 70 mm vody. Zvýší se taky odtok vody.
11: Morava aktuálně.
10: Na opravované frýdlanské mosty v Ostravě se od dnešního odpoledne částečně vrací automobilová doprava. Motoristům se otevře silnice ve směru z centra do Poruby. S otevřením druhého směru pro auta se počítá zhruba v polovině července. Vysoké učení technické má v Brně nové centrum. Takzvaná tržnice propojí vědu, techniku i umění. Více nám prostor představila mluvčí univerzity Kamila Šmídková.
12: Nové centrum bude sloužit veřejnosti, studentům i odborníkům jako místo pro vzdělávání, setkávání i inspiraci. Program nabídne přednášky, workshopy, výstavy, konference i neformální setkání. Ambicí centra je stát se důležitou platformou pro dialog o aktuálních společenských tématech a pro sdílení poznání napříč obory.
10: Vznik tržnice je zároveň příspěvkem k oživení významného městského prostoru.
11: Rádio Čas, sport.
10: Fotbalisty Baníku Ostrava čeká další důležitý zápas. V rámci šance ligy už zítra přivítají hosty ze Zlína. Zítřejší zápas začne na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích úderem 17. hodiny. A zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku zatažený s deštěm anebo přeháňkami. Nejvyšší teploty se v sobotu odpoledne mají pohybovat jenom v rozmezí od 10 do 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 15. hodině pokračuje páteční odpoledne na Rádiu Čas. Teď už s Terkou Puferkou.
13: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. enerspot.cz.
11: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
14: Hurá, další ráno.
15: Vstávej, milá vráno.
14: Vstávej i ty, mámo.
15: Půjde ti to samo.
14: Slunce svítí mi na cestu.
15: Dneska beru si svou nevěstu.
14: Protože je krásná a spanilá.
15: A z ruky trčí kanela. Víc, víc už radši ne.
14: Víc už radši ne. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

0: Krásné páteční odpoledne přeji všem posluchačům Rádia Čas. Od mikrofonu se hlásí Terka Puferka. Máme tady víkend, takže my si už za malou chvíli popovídáme nejenom o různých zajímavostech ze světa celebrit, ale taky probereme nějaké tipy, kam si třeba vyrazit za zábavou. Je pravda, že nás čeká vyloženě deštivo, ale i tak se dají najít nějaké způsoby. No a v neposlední řadě si řekneme třeba, jak pokročila umělá inteligence například v souvislosti s dinosaury. Teď už ale posílám muziku a mám tady pro vás Helenu Zetěvou a Marka Ztraceného, tak určitě zůstaňte s námi.
1: Čas. Radio Čas.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čazno a my se podíváme na obrovský úspěch, který Česká republika tento týden zaznamenala a já samozřejmě narážím na Eurovizi. Je to obrovská radost a podsta, protože Daniel Žižka, teprve 23-letý zpěvák, skladatel, producent, se probojoval do letošního finále Eurovize. Za mě teda opravdu extrémně zasloužené, protože nejenom, že jeho píseň Crossroads je velmi zajímavá, emotivní, ale hlavně jeho hlas, jeho rozsah, jeho procítění emocí je naprosto úžasné a myslím si, že skutečně má i v rámci světa co nabídnout. Takže velice držíme palce, jsou z toho nadšení absolutně všichni, velké gratulace posílali i další slavné osobnosti, já nevím, Olga Lounová, Sára Sandeva, Eva Burešová, Tatiana Makarenko, zkrátka a dobře, všichni věříme, že u sobotního finále tam bude nějaké příjemné umístění. Já jsem se koukala celkově samozřejmě 25 finalistů, je tam kromě Česká například Ukrajina, Rakousko, Norsko, Finsko, Dánsko, Německo a tak dále, když tak mrkněte na celý seznam, ale já musím říct, že opravdu věřím v tom, že se umístí, no podle mě minimálně ta první desítka tam bude, protože ten hlas je opravdu něco unikátního. Jinak teda možná zavzpomínáme alespoň na ten úspěch, který jsme měli v roce 2018 s písní Lie to Me Mikolase Josefa v Lisabonu, který dokázal skončit na 6. místě a už tohle bylo na to, jak jsme malá země, skvělý úspěch, tak snad to zopáknem a nebo to bude ještě lepší.
1: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Našimi pátečními hosty byli primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
1: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
12: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které miluješ.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a vzhledem k tomu, že vyhlídky jsou takové, že tento víkend by měl být velmi deštivý, tak jedna z variant, jak si třeba užít ty dny i přesto, tak si myslím, že je vyrazit do kina. To je taková stará dobrá klasika. A zrovna teď je to vyloženě lákavá nabídka zajít si na film Michael, který sklízí neuvěřitelné úspěchy o našem králi popu Michaelu Jacksonovi. A musím říct, že já se tam zítra chystám taky. Zatím, co jsem slyšela od lidí okolo, tak ti taky říkali, že naprosto skvělý a famózní zážitek. Tržby vyloženě lámou rekordy, a to zejména v rámci jakýchkoliv autobiografických filmů, které existovaly, tak tady jsme na naprostém topu. Ale dáme si i něco z trošku jako bizarního soudku. To, že Michael Jackson byl jeden z nejvýznamnějších, ne-li úplně nejvýznamnější umělec na celém světě v rámci novodobé historie, o tom není úplně pochyb. Ale jsou tady i tací, kteří by třeba své sebevědomí nemuseli mít tak vysoké. A mezi ty, jak nás už mnohokrát přesvědčil, patří bez pochyby Kanye West. A tentokrát to opět opravdu rozsekal, jinak se to nedá říct, protože se přirovnal právě k Michaelu Jacksonovi a řekl, že on sám je takovou kulturní ikonou svojí generace, stejně jako byl kdysi Michael, a v podstatě se dá říct, že Michael byl takový Kanye West té doby. No, já vlastně nevím, jestli se mi chce smát nebo hodit šavly, ale řekněme si, že prostě někteří lidi žijou v takovém delíriu, že tomu třeba i mohou sami o sobě věřit. My normální asi zůstaneme u názoru, že je to trošku jako srovnávat Trabanta a Ferrari.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky sobota nám nabídne zamračenou oblohu a den plný srážek. Většinou čekáme zataženost deštěm nebo přeháňkami a teploty se budou pohybovat mezi 10 až 14 stupni. Na horách pak naměříme kolem 6 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

0: vynikající výkon. Opět ty akrobatické prvky i hlas zvládla to bravurně, přičemž Pink rozhodně nepatří mezi ty, kteří mají jednoduché písničky. Tak když tak mrkněte.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
6: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
8: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
9: Radio Čas. Radio Čas.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a už tady máme minutu po čtvrté hodině, takže my se za malou chvíli s Honzou Kavelčíkem podíváme na to, jaké máme aktuální informace ze silnic, kde si dát raději pozor, a samozřejmě si probereme i čerstvé zprávy ze světa i z domova. No a pokud máte chvilku, mrkněte se na náš Facebook Rádia Čas a dejte nám vědět odpověď na dnešní otázku. Zdědili jste po rodičích nějaký povahový rys? I tohle téma si v další hodince rozebereme.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k pátku.

0: kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
3: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
4: Edo, zase mám tak těžké nohy.
5: V lékárně jsem koupil Vesvein.
4: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
5: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
4: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
6: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.

0: Dva dopravní problémy nás právě teď potrápí. V Brně bouračka se řeší v Křenové ulici, srazil se tu autobus s osobním autem a odstavené osobní auto nás může zdržet v Brně v Hradecké ulici. Problémy jsou právě teď taky v Tišnově na Brněnsku. Tady v ulici Brněnské zasahují hasiči, odstraňují naftu, která unikla z osobního auta.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdražení benzínu a nafty zasáhlo polovinu domácností. Na Lysouhoru v Beskydech musí vodu vozit cisterny. Fotbalisté Slovácka zítra přivítají Mladou Boleslav. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Zdražení pohonných hmot zasáhlo polovinu českých domácností. Desetina z nich se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé proto omezují jízdy autem.
1: Morava aktuálně.
0: Lysouhoru trápí sucho. I když má o víkendu pršet společnost Severomoravské vodovody a kanalizace, vozí na nejvyšší vrchol Beskyd v cisterně pitnou vodu. Místní zdroje totiž nestačí pro zásobování tamních horských chat. Zimní stadion ve Valašském Meziříčí prochází rozsáhlou proměnou. Práce to začaly okamžitě po skončení letošní extraligové sezóny ženského hokeje, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
2: Po zhruba 20 letech město přistoupilo k modernizaci chladící technologie. Stávající systém byl už totiž na hranici životnosti a zejména jeho provoz byl i vzhledem k neustálému růstu cen energií velmi neekonomický. Kompletní výměnou tak prochází potrubní rozvody, zásobníky, čerpadla a další prvky.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisty Slovácka čeká další důležitý zápas. V rámci šance ligy už zítra přivítají hosty z Mladé Boleslavy. Zítřejší zápas začne na městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti úderem 17. hodiny. No a vypadá to, že počasí bude u nás na Moravě a ve Slezsku zítra zatažené. Čekají nás dešťové přeháníky, místy bude pršet vydatněji a teploty nebudou nic moc. V sobotu odpoledne totiž podle meteorologů namíříme na nejvýš 10 až 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 16. hodině pokračuje páteční odpoledne na Rádiu Čas. Dneska s Terkou Puferkou.
3: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku.

0: přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Hurá, další ráno.
3: Vstávej, milá vráno.
2: Vstávej i ty, mámo.
3: Půjde ti to samo.
2: Slunce svítí mi na cestu.
3: Dneska beru si svou nevěstu.
2: Protože je krásná a spanilá.
3: A z ruky trčí kanela. Víc už radši ne.
2: Víc už radši ne. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Jste s námi na vlnách Rádia Čas, já doufám, že si užíváte pohodový závěr týdne a těšíte se na ten víkend, kdy si konečně odpočinete. No a pojďme se podívat na filmový festival v Cannes, který probíhal teď právě, a to, o čem se mluví opravdu ve velkém, paradoxně nesouvisí vůbec s filmem, ale s oznámením těhotenství velmi roztomilým způsobem Dylana Sprouse a Barbary Palvin. Já věřím tomu, že nejsem jediná, která jako malá sledovala pravidelně sladký život Zaka a Codyho. My jako přelom generace Z a mileniálu jsme si na tom určitě užili všichni, to byla přesně ta éra jako Hannah Montana, Kouzelníci z Waverly a sladký život Zaka a Codyho. No a právě teď 3 roky po svatbě oznámili těhotenství, neskutečně září, jako Barbara, jeho manželka, vypadá absolutně nádherně, fakt jak nějaká bohyně, tím, že ještě měla takové krásné šaty. Mimochodem i přesto, že když už to příško vyznačila rukama v těch šatech, tak jde vidět, že už je v pokročilém stavu, tak v těch šatech byste to vůbec nepoznali, kdyby ona to nedala přímo najevo. A dívala jsem se, že fakt v dnešní době těhotenská móda už absolutně není to, že vás chovají do nějakého velkého hábitu, ale bude to varianta, že to normálně přiznaně ukážete v úplném oblečení, a nebo se vyrábějí tak krásné kousky, že radost pohledět, a žena se opravdu i v tomto stavu může cítit nádherná, elegantní a krásná. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity.

všechno odsoujen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

Posloucháte Rádio Čas a opět zaplujeme do světa celebrit a konkrétně se podíváme na Ondřeje Brzo Bohatého, protože ten teďkom opravdu ve velkém rezonuje celkově bulvárem, protože se ukázalo, že s Danielou Brzo Bohatou, předtím Písařovicovou, se rozvádějí a to samozřejmě mnohé překvapilo, protože oni působili jako pár velice stabilně a hlavně není to tak dlouho, co se velmi pompézně brali v Itálii. Já jsem si říkala, že na jednu stranu až tak překvapená nejsem, přeci jenom je to už Ondřejovo třetí manželství, každé skončilo relativně brzy, ale vypadá to, že to rozhodně

0: Oni oba dva řekli, že se rozešli ve vzájemné úctě a respektu a jsou spolu stále v normálním kontaktu. Takže já držím palce oběma, ať se z toho nějak vyhrabou, ať je to dlouho netrápí, ať si třeba v budoucnu najdou nějakou další lásku. Těžko říct, jak to bude u Ondry, jestli zase přijde velmi brzy nějaká další dáma, protože vím, že předtím to na sebe docela rychle navazovalo, ta jednotlivá manželství, tak se necháme překvapit, jak to bude v tomto případě. Tak či tak, hlavně ať se Ondra i nadále věnuje hudbě, protože jeho písně jsou krásné a jakožto hudebník funguje opravdu perfektně. Na vztahy uvidíme, to se nějak doladí.
1: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
12: Ska, ska, ska, ska, skalka!
13: Letos na vás čeká z Brusu nové Skaláčkovo interaktivní hřiště a nové sladké občerstvení u Jelena. Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Více na skalkaostrava.cz.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas a já jsem slibovala, že budu mít nějaké tipy na ten upršený víkend, jak ho třeba strávit. A já si myslím, že jenom jako zachumlat se s knížkou pod deku, dát si třeba něco dobrého k pití, už to je samo o sobě skvělý program. A myslím si, že v tuto chvíli se vyloženě nabízí přečíst si nějakou knížku od mojí jedné z nejoblíbenějších autorek Simony Moniové, protože její příběh aktuálně opět ožívá v šestidílné minisérii, kdy její postavu stvární Tereza Ramba. Já teda musím říct, že její knížky opravdu haltám, protože ona to dokáže tak neskutečně barvitě popsat. Velmi lehce a dobře se to čte, byť se jedná o náročná témata a neskutečně vás to vtáhne do děje, až budete mít husí kůži. Mé skromné doporučení za mě, úplně nejlepší ženu ani květinou, ale třeba i Sebemilenec nebo Pletky s osudem, případně Milostná strategie, naprosto geniální, Citová divočina také, já mám doma prostě plnou knihovničku jejich knih a je to hlavně velmi, velmi hluboký a šílený příběh, kdy všechny ženské široko daleko hltaly knížky téhle úžasné brněnské spisovatelky a ona tam často zmiňovala témata domácího násilí, různé tyranie a zneužívání, no a ukázalo se, že nakonec tohle všechno prožívá ona sama se svým manželem, který nakonec zabil. No, husí kůže mi jde po těle jenom, když to říkám, takže určitě pokud taky patříte mezi milovníky zajímavých knih s náročnějšími tématy, tak si myslím, že Moniová je sázka na jistotu.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Také sobotu.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Jste s námi na Rádiu Čas, no a další z variant, kde se můžeme schovat před deštěm, je vyrazit si někam na tribuny pořádně burácet, ideálně přímo do kotle fanoušků. No a já vás budu lákat konkrétně na basketbalové utkání, které bude v Opavě v hale od 18. hodiny 19. a 20. Basketbalový klub Opava se tam utká v semifinále playoff Maxa NBL, a to konkrétně s Era Basketball Nymburk. Takže bude to velmi dramatické, fandit se bude o 106, no a vy můžete být u toho.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou

0: Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
3: Kámen a zahrada.
4: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
3: Kámen a zahrada.
4: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
3: Kámen pomlčka zahrada.cz

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Posloucháte Rádio Čazno a už tady za necelou minutku máme 5. hodinu, takže se přehoupneme do poslední hodinky dnešního vysílání. Samozřejmě užijeme se zprávy s Honzou Gavelčíkem, nějaké informace ze silnic, abyste věděli, kde si raději dát pozor, kde nás čeká nějaké zdržení. A věřím, že toho nebude málo, protože jenom když jsem cestovala já do rádia, tak to bylo docela divoké, ale držme si palce, že teď bude snad vše co nejvíce průjezdné.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: platnosti účtu? Nebo Tikroslav a Tajgolav rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
1: Volkswagen.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DDBike.cz.
8: Aktuálně se zdržíme v Ostravě Mariánských horách na ulici 28. října na křižovatce s ulicemi Železárenská a Sokola Tůmy bourala dvě osobní auta. Hasiči právě teď zasahují v Brně v ulici Grohově, ta je uzavřena kvůli požáru bytu. Nehoda se v Brně řeší také v ulici Křenové, tady boural autobus s osobním autem, naštěstí je nehoda bez zranění. A pozor si musíme dávat taky v Tišnově na Brněnsku v ulici Brněnské, tady zasahují hasiči u rozlité látky.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: V prvním kole přijímaček uspělo víc než 93% deváťáků. Frýdlantské mosty v Ostravě se už dnes otevřou ve směru na Porubu. Hokejisty dnes na mistrovství světa čeká utkání proti Dánsku. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Deváťáci od půlnoci znají výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. Uspělo jich více než 93%. Je to podobně jako loni. Přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek si můžou uchazeči podat od 19. do 25. května.
9: Morava aktuálně.
8: Na opravované frýdlantské mosty v Ostravě se od dnešního odpoledne částečně vrací automobilová doprava. Motoristům se otevře silnice ve směru z centra do Poruby. S otevřením druhého směru pro auta se počítá zhruba v polovině července. Olomoucký kraj vyhlásil další ročník soutěže Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost. Více podrobností dodává mluvčí kraje Eva Knajblová.
10: Ceny za společenskou odpovědnost jsou rozdělené do několika kategorií. Například firmy se člení podle velikosti, další jsou určené pro města a vesnice, organizace veřejného sektoru, ale také pro mikropodniky nebo živnostníky. Hodnotí se celková kultura firmy, péče o zaměstnance, ochrana životního prostředí, etické podnikání či podpora komunity.
8: Přihlášky můžou zájemci podávat do 31. července na stránkách www.cenykraje.cz.
9: Rádio Čas, sport.
8: Ve Švýcarsku dnes začíná hokejové mistrovství světa. Český tým do něho vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Duel skupiny B začne 20 minut po 20. hodině. Zítřek bude zatažený s deštěm nebo přeháníkami a s teplotami od 10 do 14 stupňů. Tolik zprávy, po 17. pokračuje páteční odpoledne na Rádiu Čas s Terkou Puferkou.
9: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: Hurá, další ráno.
12: Vstávej, milá vráno.
11: Vstávej i ty, mámo.
12: Půjde ti to samo.
11: Slunce svítí mi na cestu.
12: Dneska beru si svou nevěstu.
11: Protože je krásná a spanilá.
12: A z ruky trčí kanela. Víc už radši ne.
11: Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Morava.

0: Posloucháte Radio Čas, no a o víkendu budeme mít mimo jiné reprízu jednoho z oblíbených pořadů, který tady máme na vlnách Rádia Čas, a to je Jeste s rozumem s Evčou Rigler, která nám vždycky radí, jak třeba přistupovat k určitým potravinám, co ve svém jídelníčku určitě nemáme opomíjet. Konkrétně to zítra poběží po 10. hodině a v neděli po 15. hodině. No a teď si dáme malou ukázku toho, co se řešilo zrovna tento týden, což je protizánětlivá strava. A to si myslím, že se hodí vědět úplně každému.
1: Protizánětlivá strava. Tak to je poměrně zajímavý koncept stravování, který má mnoha studiemi potvrzený vliv na naše zdraví. Samozřejmě pozitivní vliv. Principem tohoto stravování nejsou žádné bláznivé restrikce, odříkání a přísné zákazy, ale naopak je to strava založená na krásných, kvalitních a minimálně upravovaných potravinách. Hodně zásadní jsou v jídelníčku kvalitní tuky. Olivový olej, ořechy, tučné ryby, avokádo, spousta zeleniny, ovoce, zejména bobulovité, takže maliny, borůvky, jahody, ostružiny, ale pozor, taky třeba kakao a hořká čokoláda. Co je ale zásadní, tak to je vysazení jednoduchých cukrů, sušenek, dortíků, tyčinek, vysazení taky smaženého jídla a slazených nápojů. A když protizánětlivou stravu vyzkoušíte, tak se můžete těšit na větší množství energie, na zlepšení kvality pokožky, zlepšení trávení i mnoha chronických nemocí. No a taky se můžete těšit z lepší a stabilnější psychiky a dobré nálady. A to za vyzkoušení rozhodně stojí.

0: Rádio Čas je tady s vámi i při pátečním odpolední. No a pojďme si říct, kam si můžeme vyrazit za zábavou. A já bych vás jednoznačně chtěla pozvat na Freud Fest, který se koná v Příboře a startuje již dnes, bude trvat celý víkend a tam opravdu budou obrovské oslavy, ty hlavní budou teda zítra 16. května a jedná se o festival na počest Sigmunda Freuda, jak už název napovídá. Čeká vás tam program v rámci koncertu Janáčkovy Filharmonie Ostrava, Mackie Messer Klemmers Band, taneční vystoupení, Mája Lesový průvod a cesta Sigmunda Freuda. Dozvíte se spoustu informací, zároveň si užijete spoustu skvělé muziky, za mě ideální varianta. No a moje druhá pozvánka, ta už míří do Bum Bum Komedy, kde tentokrát máme opravdu hvězdného hosta a jedná se o Adélu Elbel a její woman show o životě, proseku a kritickém nadhledu v poločasu rozpadu. Já musím říct, že zrovna tady tuhle stand-up komičku úplně žeru, že s ní je vždycky neskutečná sranda a má takový ten sebeironický humor, který se prostě neskutečně hodí na tenhle obor. Bude tam konkrétně 21.5. od 19.30, tak si určitě zarezervujte lístky.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
4: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
3: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Přijďte si užít Hukvaldské hradní slavnosti. V sobotu 16. května na hradě Hukvaldy uvidíte největší draky v České republice, loutkové koně ovládané herci, rytířský turnaj, dobovou hudbu a loutkové divadlo. To vše doplní středověké stánky a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Radio Čas a před mnou chvílí jsme si dávali nějaké tipy, kam si vyrazit za zábavou v dohledné době, ale pokud ještě nemáte plány na listopad, tak já vám dám rovnou jeden plán šoupnu a věřte mi, že tohle ve svém diáři prostě musíte mít poznačené a jedná se o náš mega koncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. Já vím, že jakýkoliv mega koncert, co jsme zatím v Ostravar aréně měli, měl vždycky úžasnou atmosféru, stálo to za to, tak proč si to nezopakovat i letos, kdy budeme mít opět nabitý program jak českou, tak zahraniční hudbou z Česka. David Koller, Olympic, Lenny společně s Marpem a pozor, tram tadadá, velké finále v rámci evropského turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown. Přijede Europe a já si myslím, že opravdu budeme všichni burácet velmi, velmi hlasitě a zpívat z plných plic. Tak věřím, že se tam společně sejdeme 21.11. Lístky už máte k dostání, tak mrkněte na internet.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky sobota nám nabídne zamračenou oblohu a den plný srážek. Většinou

0: Posloucháte Radio Čas a to byla písnička Paparazzi s vynikajícím videoklipem od Lady Gagy, ale já musím říct, že teďkom jsem byla úplně ohromená, když na mě vyjelo video, ona byla v rádiu na nějakém rozhovoru a představte si, že se dostali k tématu, že sama kdysi zpívala v coverbandu a pozor, coverbandu konkrétně Led Zeppelin a protože ona je taková spontánní, sebevědomá, tak prostě okamžitě na toho moderátora vybalila prostě kousek písničky Black Dog právě od Led Zeppelin a děcka, řeknu vám, tak ten rockový hlas, to je masakr. Ne, že by ona neměla skvělý hlas ve svých písničkách, ale já bych teda byla pro, aby udělala i něco s rockovějším nádechem, protože ten chrapláček, ten je tam teda opravdu vynikající. Když tak mrkněte, najdete záznam na internetu, za mě jako rozhodně klobouk dolů a opravdu bych si ji takhle klidně představovala v nějaké temnější písničce.
1: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Našimi pátečními hosty byli primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
1: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
10: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

jste s námi na vlnách Rádia Čas a od mikrofonu se dnes už naposledy hlásí Terka Puferka. Já bych se s vámi pomalu, ale jistě chtěla rozloučit. Mějte se nádherně, budu se na vás těšit zase při pondělku po 15:00. Pořádně si užijte ten, i když upršený víkend, věřím, že z něho vymačkáme maximum. No a hlavně, jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau. Rádio Čas. Hity, které

0: Nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
2: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.

0: Stále jsou problémy v ostravské části Mariánské hory na ulici 28. října. Na křižovatce s ulicemi Železárenskou a Sokola Tůmy bourala dvě osobní auta. Hasiči teď zasahují v Brně, v ulici Grohově, hoří tady byt a ulice je uzavřená.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Beskydy o víkendu zasáhne vydatný déšť. Ostrava chystá už 7. dny fajné rodiny. Hokejisty dnes na mistrovství světa čeká utkání proti Dánsku. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Připravme se na vydatný déšť. Meteorologové vydali výstrahu pro části Moravy. Nejintenzivnější srážky očekávají v Beskydech. Během dvou dnů tu může spadnout až 70 mm vody. Zvýší se taky odtok vody.
1: Morava aktuálně.
0: Město Ostrava pořádá už 7. dny fajné rodiny. Cílem je nabídnout lidem prostor pro sdílené zážitky. Program letošního ročníku je pestrý. Více informací nám poskytl náměstek primátora Zbyněk Pražák.
2: V letošním roce ty dny fajné rodiny jsou, jako řekl bych, nejobsáhlejší, protože zúčastní se jich asi 60 různých organizací a těch akcí bude zhruba 120. A proto je třeba hledat cesty k tomu, jak nabídnout rodinám společné trávení času napříč generacemi.
0: Prostor tak dostanou venkovní akce, společné sportování, workshopy a tematická setkání. Akce se koná ode dneška do čtvrtka a vstup je zdarma. Zlínský kraj letos rozdělí na obnovu památek více než 13 milionů korun. Peníze pomůžou například při opravách kostelů, zámků, venkovských usedlostí, měšťanských domů, technických památek nebo drobné sakrální architektury.
1: Rádio Čas, sport.
0: Ve Švýcarsku dnes začíná hokejové mistrovství světa. Český tým do něho vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Duel skupiny B začne 20 minut po 20. hodině. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku zatažený s deštěm a nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 14 stupňů. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje páteční podvečer na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Hurá další ráno.
4: Vstávej, milá v ráno.
3: Vstávej i ty, mámo.
4: Půjde ti to samo.
3: Slunce svítí mi na cestu.
4: Dneska beru si svou nevěstu.
3: Protože je krásná a spanilá.
4: A z ruky trčí kanela. Víc, víc už radši ne.
3: Víc už radši ne. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
6: Siva! No

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
5: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
9: Rádio Čas.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
2: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Hurá, další ráno.
5: Vstávej, milá vráno.
4: Vstávej i ty, mámo.
5: Půjde ti to samo.
4: Slunce svítí mi na cestu.
5: Dneska beru si svou nevěstu.
4: Protože je krásná a spanilá.
5: A z ruky trčí kanela. Víc, víc už radši ne.
4: Každý všední den mezi 6 a 9 v dobré ráno.

0: Slovenska. Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři. Protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
1: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenejch, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
2: bojovat. Pak bylo super, že jsme byli ve třech, protože že tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
1: Třetí potom jako nemá názor.
2: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

Vše, co potřebují za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Edo, zase mám tak těžké nohy.
1: V lékárně jsem koupil Vesvein.
0: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
1: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
0: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
2: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar Aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na Čas Rádia.

0: za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90 a podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových,

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Hurá, další ráno.
3: Vstávej, milá vráno.
2: Vstávej i ty, mámo.
3: Půjde ti to samo.
2: Slunce svítí mi na cestu.
3: Dneska beru si svou nevěstu.
2: Protože je krásná a spanilá.
3: A z ruky trčí kanela. Víc, víc už radši ne.
2: Každý všední den mezi 6 a 9 v dobré ráno.

Classic Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na moje hruska.

0: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravě ti nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
1: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na Rádiu Čas.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
1: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Hurá, další ráno.
4: Vstávej, milá vráno.
3: Vstávej i ty, mámo.
4: Půjde ti to samo.
3: Slunce svítí mi na cestu.
4: Dneska beru si svou nevěstu.
3: Protože je krásná a spanilá.
4: A z ruky trčí kanela. Víc už radši ne.
3: Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Hurá, další ráno.
2: Vstávej, milá vráno.
1: Vstávej i ty, mámo.
2: Půjde ti to samo.
1: Slunce svítí mi na cestu.
2: Dneska beru si svou nevěstu.
1: Protože je krásná a spanilá.
2: A z ruky trčí kanela. Víc už radši ne.
1: Každý všední den mezi 6 a 9 v dobré ráno.

odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Hurá, další ráno.
3: Vstávej, milá vráno.
2: Vstávej i ty, mámo.
3: Půjde ti to samo.
2: Slunce svítí mi na cestu.
3: Dneska beru si svou nevěstu.
2: Protože je krásná a spanilá.
3: A z ruky trčí kanela. Víc už radši ne.
2: Každý všední den mezi 6 a 9 v dobré ráno.

Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Dance Party Rádia Čas.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Hity, které milujete.

0: ve studiu Selfie s Táňou byly premiérově rovnou tři. Protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
1: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenejch, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
2: bojovat. Fakt bylo super, že jsme byli ve třech, protože že, tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
1: Třetí potom jako nemá názor.
2: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co...

0: hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.